O Cas me lasco.

ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku.

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

0: šej na mě, vole. Do píči, vole.
1: Za hlavu, nestírej se.
0: Nech mě,
1: za hlavu. Za hlavu, říkám. Drž.
2: Držím, mu, jak se ukojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, až se z toho nebojeme.
1: Co jsi tam šplíkal, co bylo?
0: Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
1: Co jsi tam šplíkal, ty

0: Dejdina do uší hip-hop.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

sexy people.

0: ultra praktický.
1: Čau, tak já bych jim dal VD40, protože kdo nemá, že ten nejede, že jo?
2: Zkuci, ale tak já nevím, tak to mají jako ty Tesly a ty elektrouta, ty nabíječky po těch silnicích, tak já bych jim to dal asi jako dárek elektrický křeslo, no.
0: OK, to bude pro ně jako když si z Palladiu sedneš na ty masážní křesla.
3: Jo, jo, přesně, takový ten samý pocit má robot na elektrickém křesle. On si sedne a je mu dobře.
4: Těm robotům, já myslím, že by jim rozhodně prospěl svatební dar voucher na nějaký ultra gigawaty. Prostě vrazíš je do vysokého napětí a ono je to nabije na celou svatební dost, to si myslím, že by bylo dobrý.
5: No jasně, nabitej robot.
6: Zdarec, já bych jim jako svatební dar dal antikorozní ochranu a můžou si vybrat, jakou chtějí barvu.
3: No, to je výhoda toho, že seš robot, no, můžeš měnit skiny.
0: Tak po čem máš tetování, taky můžeš měnit skiny.
3: Jo, jo, Vladimír Franc o tom výsluje.
0: No tak zase zítra ráno.
3: Čus.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na

Byl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na beef, i když jsou to blbečci.

0: 5 hodin 55 minut, máme tady středu, 15. červenec.
1: A dobře, víš, kdo má svátek?
0: Kdo má svátek?
1: Jindřih.
0: Jindřih.
1: To si napsal tady do poznámek a včera jsem se na to díval a říkám, tak to jsi nenapsal, chlape.
0: No tak já byl rozespinkanej, když jsem
1: no jasně, náš, takže no. Všem Jindřihům, Jindřichům, všechno nejlepší.
0: Všechno nejlepší a na všem u rádia Spin přejeme krásný, dobrý středeční ráno. Good morning.
1: Středeční, víš, co znamená středa?
0: Středa, no vím, no.
1: Malej pátek. Jako každý den.
0: OK, yes, tak už nám to pomalu začíná se lámat k víkendu, nebo tomu velkému pátku. Jaký máš plány na víkend vůbec?
1: Já jedu moderovat festiák.
0: Hezky, pěkně.
1: Až někam na Liberecko, takže se vlastně těším, že se v pátek trošku vyspím. Možná. Uvidíme, jak to bude ještě. Si potřebuji dělat přípravu, ale jo, těším se, bude to fajn.
0: Co to je za festiák?
1: Prosím tě, Kukokli se to jmenuje.
0: Kukokli?
1: Jo. Což je vlastně takový festiák alternativnějšího a méně známějšího umění. Bych to jako popsal takhle svýma vlastníma slovama.
0: Okay.
1: Přesnou definici tě neřeknu. A je to na strašně pěkném místě v přírodě, fakt jako u vesnice tam u kostela. Takže těším se, tam všechno, jako hudba, slam poetry, workshopy a našel jsem tam, že tam bude i tetovací stánek.
0: Mega, takže si uděláš
1: možná,
0: novou kérečku.
1: Možná, no.
0: Bude to v rámci moderování zadarmo, co myslíš?
1: No to nevím, uvidíme.
0: Ale bylo by to super, každopádně já se na víkend těším taky, protože já mám konečně objednanýho Barbra, ty vole.
1: Tak, teď mi řekni, proč máš ty objednanýho Barbra?
0: Tak mám fousky, ne?
1: Je jako na fousky.
0: No na fousky, no jasně, že jo, tyba, je v tom hrozný.
1: A tak jako s trojkem ti taky může přijet hlavičku, ne, ještě?
0: Jakoby může, ale nic tam neveme.
1: Aspoň něco, ne?
0: Já neveme.
1: Trošku vlasů tam máš.
0: Tak jako dneska jo, protože se budu holit až dneska večer. Každopádně,
1: dobře.
0: My máme před sebou první společnou hodinku, ve které nás čeká třeba poznávačka.
1: Yes, sir, a taky celebrity voice flip.
0: A spoustu dalšího, takže se máte rozhodně na co těšit. My se ale nejdřív mrkneme na počasí. Tak co se na mě je venku, Krištofe?
1: Tak schválně jo, minimálně na mojem modelu počasí se děje to, že po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 16 stupňů Celsia. Mm-hmm. Což jako nevím, ale dneska mi byla fakt zima z doby jakýho důvodu, když jsem vyšel, takže jsem se vracel pro mikinu ještě.
0: Mikině, no.
1: No i dlouhý kaloty jsem si vzal.
0: Já jsem to teda jako fitnou v tričku a v kraťasech, ale docela jsem to cítil, na druhou stranu to bylo docela příjemný. Místa má tady jsou hlášený přehánky, konkrétně teda na východě České republiky, takže Zlín, Olomouc, Ostrava. No a po zbytek dne počítejte s tím, že by mělo být dneska počasí pravděpodobně odpoledne s deštěma, ale k večeru už by se to mělo ustálit, že by mělo být jenom polojasno. Máš to taky tak?
1: Mám to taky tak.
0: No tak výborně, hele, tak se dneska
1: tady se shodneme.
0: No a teploty maximálně kolem 25 stupňů.
1: No, tak já tady mám 27, ale dobře.
0: 25.
1: Dejme tomu. 2 stupinky nahoru dolů, to je v lidu.
0: No a jdeme se podívat, co pro vás má Julie.

0: přichází so svou druhou studiovkou Jak se Danila dostane domů. 11 nových skladeb prepojuje moderní elektronický pop, alternatívne R&B a kytary a otvára témy hľadania domova, dospievania, vzťahov aj pochybností o vlastnom mieste v živote. Mám tu tip pre celú rodinku. Od dneška až do 19. sa na zámku v Kamenici nad Lipou uskutoční jubilejný 20. ročník festivalu Hračkobraní. Čaká ťa prehliadka hračiek z prírodných materiálov, tvorivé dielne, výrobcovia, aj bohatý sprievodný program v areáli zámku a historickej záhrady. Futbalista Vasil Kušej otvorene prehovoril o svém odchode zo Slavie Praha. Nová posila Slovana Liberec priznala, že zmena klubu bola podľa neho vyslobodením a odchod si želali obe strany. Dvojnásobný český majster verí, že v novom pôsobisku opäť naplno rozvinie svoj potenciál. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 6.00.
2: To je přesně čas a ty dál posloucháš Radio Spin. S tebou je Dominika Krištofa, startuje Spin ráno.
3: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Radio Spin ve tvých uších máme 6 hodin a 6 minut. K tomu 15. července středa. Připomínám, že svátek má Jindřich, ale já si, jak dom napsal Jindři.
1: No se mnou ponese celý život.
0: Přesně tak. Hele, spineři, já jsem včera jel na Karlštejn a měl jsem takovou jako autiáckou chvilku, kdy jsem poslouchal jeden track od Mazemana, lomeno ex Mazeyho, takového toho týpka, co vyhrál Mac v rap. A on tam zandal, že je vysoko jako Tatry. Mm-hmm. A tak jsem si říkal, tyjo, který rapper se asi tak dostal nejvýš? Okay. Že víš to, třeba Izo má ten trademark, že vždycky říká, jako jsem daleko, nevím, jako Kyjev, třeba, dejme tomu. Okay. A já jsem si říkal, dobře, daleko to jde jako celkem dobře změřit, ale co vysoko. Tak jsem se na to podíval a Dome, mám tady pro tebe žebříček top 5, jo.
1: Takže, tak vale, pojď ke mně, pojď do mě.
0: Na pátém místě je Smek, který rapuje, že je high jako Wemby. A Wemby, to je samozřejmě týpek, okay, že jo, Viktor Wemby, který měří zhruba 224 centiáků, to je basketbalista. A já jsem si dohledal, že když vyskočí, tak je to zhruba 360 cm od země.
1: Ty krása.
0: Jo, takže 3,6 prostě metrů, to je Smek. Na čtvrtém místě je Shimi, který rapuje Som vysoko jako Mezonet. Mm-hmm. Tady to bylo trošku horší, protože Mezonet to úplně není věc, co má, že jo, pevnou výšku, takže já jsem hodně jako průměroval a vzal jsem nějaký běžný dvoupodlažní byt. Jedno patro jsem počítal cca 2,5 metru, jo, takže dejme tomu dvě úrovně, 5 až 6 metrů, dejme tomu, jo, takže dejme tomu, toto je čtvrté místo. Třetí místo, Gleb, Som vysoko jako Slavín.
1: Slavín.
0: Víš, co je Slavín?
1: Slavín to bude nějaký město, ne? Nebo
0: ne,
1: vesnice?
0: Ne, to je váleční památník v Bratislavě na takovém kopečku.
1: Okay.
0: Kdybych počítal samotnou stavbu, tak to by nebylo tak funny, takže jsem vzal i výšku celého toho místa, toho kopce, mm-hmm, a to je 280 metrů nad mořem. Takže Gleb už je celkem vysoko, musíme říct. A na druhém místě, Izomandias, jsem vysoko jako dron. To bylo naprosto dobře, easy, protože běžný dron se v Evropské unii, myslím, že může pohybovat maximálně ve 120 metrech. Takže tohleto.
1: Mi se líbí, jak ty vlastně jako v všem víš všechno.
0: No jasně,
1: to je úplně
0: geniální. Jasně, kamaráde, rešerše. A první
1: jak vysoko
0: místo
1: lítá dron? No, asi takhle 200 metrů prostě.
0: A první místo, taky Izomandias, který zandal, jsem vysoko jako Anunnaki. Mm-hmm. A Anunnaki, no to jsou takový božský, myslím, že sumerský nebo egyptský bytosti. To znamená, že tady jsem musel vycházet jako hodně, ale hodně s přihmouřenýma očičkama. Takže jsem dal 100 000 km plus kvůli tomu, že prostě výška hranice vesmírného prostoru, jo, takový to pomyslný nebe. Takže musím říct, že úplně nejvýš z českých reperů se v textech dostal Izomandias.
1: Tak
0: 100 000
1: jeden
0: kilometrů.
1: Palec hore pro Iza. To jsi se ale hezky spočítal, ty vole. Jakože od 2,5 metrů, který tam zařadil Smek až tak po 100 000 kilometrů,
0: no,
1: který rozhodl Izomandias.
0: To bavilo, kámo. Příště dám asi, kdo se dostal nejdál, nebo tak něco.
1: Nebo nejníž. Ale to nikdo
0: to
1: neříká,
0: nikdo
1: ne?
0: Neříká, že jo, to nepřiznávají.
1: To je pravda, to nikdo neříká. No tak jo, tak jeden Izon a my se jdeme přesunout dál do G-Dragon a Anderson Paak.
0: Ano, Anderson Paak.
1: Paak?
0: Jo.
1: Tak si dáme jedno Paaka.

0: 6 hodin bez pár drobných, taky 12 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dominika, taky Krištof. No a my se společně jdeme přesunout k dnešní poznávačce. Dnešní poznávačka bude, si myslím, docela dost nostalgická. Krištof už tady pravděpodobně vidí, co jsem si pro vás připravil.
1: Jako?
0: Nebo si neházel žádný
1: sci-fi? Nedíval jsem se, ale teď si nejsem jistý, jestli jsem to náhodou neviděl chvilku předtím, že jsem dával, ale myslím, že ne.
0: OK, no tak já jsem zvědavý na to, jestli to třeba poznáš podle první ukázky. Stejně tak, jako by to podle první ukázky měli poznat spinneři, protože tohle to si myslím, že je kinematografický základ, který by měl vidět asi úplně každý.
2: Okay. Já vím, že je tvůj rozum tenčí a pár vět pochopit v práci máš.
0: Tak ty už se sněješ, ty víš úplně
1: jo,
0: na první.
1: Jo. Nehodil jsem side-eye normálně.
0: No okej, okay, no tak ale teď už ho hodit můžeš, protože teďka už pravděpodobně teda víš, co je dnešní poznávačce, ale otázkou, jestli to vědí spinneři. To se rozvíme v následujících minutách, takže 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět, no a my vám ještě jednou tu ukázku pustíme.
2: Já vím, že je tvůj rozum tenčí a pár vět pochopit v práci.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: de la misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči, nechceš něco po mně náhodou, tak nečekej, až ti slzy zmočí.

0: Radio Spin ve tvých uších. Středa 15. července, já jsem si právě skřípil prst do sluchátek doma. Nevím, jak se mi to stalo.
1: Teď mě zajímalo, jak si ti tohle povedlo. Máš sluchátka přes hlavu a ty si do ní skřípneš prst.
0: Každopádně, my tady s domem teď řešíme jednu věc a to je velmi důležitá a velmi nostalgická, aspoň pro mě, poznávačka.
1: Je to tak, dneska v poznávačce hádáte, asi už víte, že jeden film, do kterého jsme si tady pouštěli jednu ukázku, tak pojďme si ji připomenout.
2: Já vím, že je tvůj rozum tenčí a pár vět pochopit v práci máš.
1: Je fakt, že je to písnička a těch písniček v tom filmu je opravdu dost.
0: Dost,
1: no. A právě, že dnešní ukázky z tohoto filmu jsou čistě jenom písničkový. Tak jestli jste nepoznali podle první ukázky, co by to mohlo být za film, tak si myslím, že podle druhý byste to dát určitě mohli. Tak co můžeme říct ještě dál k tomuhle tomu filmu, mimo to, že je tam spoustu písniček? Tak asi jako, myslím si, že nejvíc signature věc bude, že tohle to je rozhodně jako typická Disneyovka.
0: Aha, chtěl jsem to říct, no. Kromě toho, že tam je hodně písniček, tak je tam i hodně zvířátek.
1: Přesně tak, zvířátka, hele, to si myslím, že je takový signature znamení. Druhá nebo třetí věc, kterou vám můžeme prozradit, je to, že tenhle ten film dostal i svoji live action verzi, která vlastně nebyla tolik úspěšná jako tohle. Já si osobně pustím radši tuhle tu animovanou verzi než tu live action teda.
0: Já vždycky, ale víš to, přemýšlím nad tím tak, že třeba děcka, co jsou, tak třeba ty animáky už je tak jako netankujou, že jsou starý nebo tak něco, takže už potřebují ty svoje věci, nevím, jako moc to asi není na mě, abych to soudil. No.
1: Kámo, ale to je třeba hrozně hluboká myšlenka, jako že prostě dnešní děti budou znát jako Spider-Mana, Toma Hollanda a rozhodně ne Tom
0: Maguire. No jasně, a to by ho nic, že jo? Harryho Pottera to samý.
1: To je strašný. Tak jo, posílejte svoje tipy na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. No a jestli vám nepomohly tyhle ty dvě ukázky, tak si myslím, že ta třetí vám pomůže rozhodně. Tohle učení tě odmění. Teď už je to jistota, ne?
0: Jo!

0: 6.21, ty dám posloucháš Radio Spin a taky poznávačku, která je dneska poměrně nostalgická. Jo, tak použil jsem tvoje Mexiko.
1: To je dobře.
0: Ale mně to přijde vlastně jako super, jako odlečený takhle tý poznávačce, jako mě to teda musím říct hodně baví. Každopádně, my se jdeme vrhnout na vaše odpovědi, ale ještě před ním asi dáme takovej rychlej recap toho, co tady proběhlo za nápovědy tak dnešní poznávačce. Takže proběhly tady ukázky, my si jdeme asi tu poslední připomenout, protože to je taková nejvíc signature věc. Tohle učení
1: Hakuna Matata. Fun fact, kámo, když jsem chodil do školy, tak jsme měli předmět interpretace a ten týpek, co dabuje tady Timona, tak nás učil právě takhle zpívat. A bylo to, to bylo něco.
0: Takhle jako dětský písničky?
1: Ne, ne, jako obecně písničky, ale bylo to strašně funny, protože on dabuje třeba i Majka Vazovského z Příšetek SRO, pěkně. Takže prostě stojíš na té hodině, že za tím Majkem a najednou tam prostě Borec za tebe mluví jako Mike Vazovský, takže to je...
0: Jako já mám takový fun fact, že moje kamarádka tak ta nosila, jak máš jako pytel na záda, tak ta nosila vlastně pytel s právě jako logem z této pohádky a k tomu tam bylo Hakuna Matata. Yes. Říkám, to prostě potřebuju. Každopádně my jsme taky napovídali, že jde o takovou typickou Disneyovku,
1: která zvířátka.
0: Je plná zvířátek, přesně tak, a má taky dokonce svoji live action verzi. Takových Disneyovek asi moc nebude, ale já si myslím, že spoustu z vás právě poznalo, co by to teoreticky mohlo být za pohádku. Tak my se jdeme asi podívat na to, jak jste tady během dnešního rána typovali, a můžeme začít podle mě u Dagliho.
2: Dobře, tak potom Lví král. OK, Lví král.
0: Dagli typoval Lvího krále. Jdeme se podívat za Michaelem.
2: Ale jsem to slyšel, jsem poslední ukázku a za mě to je Lví král.
1: A bacha, až z poslední ukázky, ale.
0: Až z poslední ukázky, no ale my se jdeme podívat ještě do mobilní apky Rádia Spin třeba za Tomášem.
3: Lví král to je...
0: Tak to je hodně sebejistý typ, ale Tomáši.
1: Strašně to zní sebejistě.
0: No tak jak moc sebejistý to mohlo být, tak jako mohlo to být 100% sebejistý, protože opravdu to dneska ráno byl Lví král. Nikdy nevím, co tam zpívají, ale vždycky si říkám to lalali čivava. Nevím, co tam
1: já
0: je.
1: Já jsem zrovna týden zpátky se díval na nějaký rozhovor s týpkem, co umí svahilsky, a říkal, že tam zpívají o, podívej se, tamhle je lev.
0: Okay. Tak to je skvělý intro. No tak jo, tak děkujeme za všechny tipy a hlasy do poznávačky. No a kdybyste chtěl hádat dál, tak určitě budete moci za několik minut, protože zhruba tak v 6.40 pro vás máme Eredy, taky Celebrity Voice Lab. Tak buď teda u toho.

0: 6 hodin 26 minut posloucháš Radio Spin.
1: Wow, tak to máme i s popěvkem. Já doufám, že jste si užili Reginalda, pro mě to je teda hrozně nostalgický track, protože já jsem Reginalda poslouchal, když mi bylo třeba ty vole 15, 16 a tohle to je track, který já jsem si fakt jako v té době zamiloval a jsem hrozně rád, když se takhle po těch, já nevím, ty jako 9 letech, kdy jsem ho slyšel poprvé, prostě ještě vrátí do playlistu. Mm.
0: Jako, já jsem si všiml, jak tady jedeš, kdybyste ho viděli, tyhle, rozjel tady úplně ranní show i off ether.
1: To je moje puberta tohleto. Každopádně, my se jdeme podívat ještě na jednu věc, než se spolu vrhneme dál do Spin rána. Já jsem včera četl zprávu, že Korejci představili okna budoucnosti. A okna budoucnosti ve smyslu, že když si představíš klasický solární panel, takový ten modrej, odporný, co je prostě všude po polích a tak, tak právě solární panel a mají ty nový korejský okna. Ale nemají to tak, že by ty okna byly modrý. Oni mají normálně ty okna, které sbírají to sluníčko průhledný. Takže si představ, že prostě v otázce elektromobility a všech dalších možných jako elektrických krizí v budoucnosti, že vlastně Korejci začali vyhledávat ten problém a začali ho řešit a přijde mi to naprosto perfektní.
0: Mně přijde, tyjo, úplně teďka to spojení, včera jsme řešili roboty, že jo, lomeno řešíme tady i roboty umělou inteligenci, vem si, že máš takovýto okna a ještě tam takhle nabíjíš robota díky tomu.
1: Jež to by bylo skvělý.
0: To se úplně skládá do sebe, to zapadá jak puclíčky.
1: No tak jako evidentně nad tím někdo v té Ázii přemýšlí.
0: No asi jo, no, jenom tady jsme prostě pozadu.
1: No tady jsme prostě pozadu, ale my si ty věci koupíme samozřejmě.
0: No dobře, no, jestli tady budou.
1: Jestli na ně budou prachy, tak. Protože já si myslím, že zrovna okna, které ti vyrábějí elektriku, budou asi jako docela drahý.
0: Já doufám, že ne.
1: Já taky, že ne.
0: Já bych to chtěl.
1: Já bych to taky mega chtěl, hele. Jakože pokud bych si měl nabíjet robota, tak jedině přes okno v tu.
0: Jo, normální konverzace takhle. 21. století.
1: Ty hospodě u toho piva prostě. No tak víš co, já bych chtěl prostě okno, který mi bude nabíjet robota. A to si myslím, že právě bude otázka několika příštích let. Tak uvidíme, jak na tom Korejci budou, jestli na tom zamakají, jestli už se to bude dát v několika dalších letech koupit normálně v krámě. Věříme, že jo?
2: Jo, kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč.

slovenské scény. Tento chalan je šaman. Rytmus, Separ, Ego, Vec, Bill C a spousta dalších. Slovenský víkend po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.

0: 6 hodin a 33 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou dál Dominika Krištof. Já mám ještě jednu takovou nostalgickou k tomuhle tomu tracku. Já mám ty vás snad ke každému tracku prostě vzpomínky, ty už jsem asi evidentně starý, každopádně asi pamatuju, když tohleto dávali v ESU, anebo to dávali v Meduze. Tak tenhle ten klip, prosím vás, jak je natočený prostě v té době, jak prostě Black Eyed Peas přijeli v té nadupaný káře do těch garáží a dávali tam prostě jako extrémní bitku, mně to přijde do dneška fakt jako jeden z nejlepších klipů, co znám. Já to miluju.
1: Já jsem se zamyslel nad tím, kolik je let, že hitparáda ESO, to je něco, co jsem jako dlouho neslyšel.
0: No ale jako...
1: jsem to snad pořádně nezažil,
0: tak
1: že?
0: Já se narodil v 90. Jo, a vlastně jako to ESO trvalo, já nevím, do brzkých 2000. Jako
1: no,
0: že,
1: tak to jsem
0: nezažil. Pamatuju si ESO, mega hezky, si pamatuju ESO.
1: Jsi starý, Dominik.
0: Jsem mega starý, každopádně to je jenom taková vzpomínka k Black Eyed Peas. Každopádně dneska máme středu 15. července, svátek slaví Jindřich, abych tě uspokojil.
1: Děkuju.
0: Kdo jste zapli Radio Spin až teďka, tak prosím vás, Krištof mi tady několik minut zpátky věčit, že jsem do scénáře napsal Jindřich.
1: Jindřich, jak to můžeš napsat, Dominiku?
0: Tak jsem se uklik, nebo mi prostě nepsalo C-čko, to se prostě stává úplně. Takže, hele, pojď se radši podívat na to, jak bude dneska.
1: Dobře,
0: řekni nám to.
1: Pojďme, dívej, já tady překliknu. Vypadá to, že aktuálně máme po celé České republice zhruba 17 stupňů Celsia, což si myslím, že je parádní. Když se dívám na radárek, kde nám prší, tak je to hlavně na Moravě, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj. No a co se nějakých dnešních maxim a počasí týče, tak to vystoupá někam ke zase turbulenci.
0: Turbulenci.
1: To je hrozný, já to musím nějak jako předělat tady, tenhle speech. Každopádně 26 stupňů bude úplně nejvíc, a to hlavně v Praze. Dokonce tu vidím, počkat, Brno, 29 stupňů.
0: Dosky pěkně.
1: Tak to mě zajímá, jestli tam fakt bude takhle vedro nebo ne.
0: No tak to uvidíme, můžeš vyrazit na výlet dneska. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na takto aktuální vypadá na silnicích, začneme v regionech.
1: Je to tak, 5 minut si počkáš v Ostravě a hádej, kde jdeme?
0: No, samozřejmě, že v Rudný.
1: Na
0: že?
1: Rudný, přesně tak, klasika. Kreše jsou potom ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, na Klatovský třídě v Plzni a nebo třeba v Bezručově ulici v Chomutově. Co se nějakých dálnic týče, tak 5 minut si už teďka počkáš před Brnem na D1, což mi přijde taky crazy, že v 6:35 si počkáš před Brnem.
0: Tak má tam být 29 stupňů, já se nedivím, že tam všichni chtějí prostě.
1: No, to je asi pravda, no. A potom, co tady vidím, tak na D8 na kilometru 33 ve směru Praha, tak tam proběhl crash a díky tomu si tam počkáš teď zhruba 15 minut.
0: OK, takže tam určitě opatrně, no a co se týče Prahy, tak hustší provoz na síť Belská, potom taky sjezd z D10 na Belskou, to je taková už ranní klasika. No a potom další ranní klasika Štěrbolská spojka směr centrum. Kdyby cokoliv, dávejte vědět. Automotospin, tvoje

0: to fall, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
2: To zaznělo. 6:42 minuty posloucháš Radio Spin. S tebou je dál Krištof a Dominik, no a my se jdeme vrhnout na hádanku Celebrity Voice Flip.
3: Oh, Krištofe, yes.
2: Pro nový spinnery, který dneska si třeba naladili Radio Spin poprvé, o čem je Celebrity Voice Flip?
3: Hele, je to naprosto jednoduchý. Dom ti tady pustí nějaký zamotaný hlas někoho, koho bys asi mohl znát, buď to z veřejného prostoru, může to být úplně kdokoliv. Může to být rapper, může to být frontman kapely, může to být politik, může to být veřejně známá osobnost, nebo to může být Dominik samotný třeba.
2: To je pravda, ale dneska to nebude Dominik samotný, každopádně. Dominik samotný ti jde pustit, jak ten dnešní Celebrity Voice Flip zní. Tak co, máš nějaký tip?
3: No jako mám, ale je strašně špatný, takže to nechám asi na spinnery.
2: No to ještě nevíš, jestli je strašně špatný. Každopádně uvidíme, co na to vy spinneři. 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět, kdo se podle vás skrývá za dnešním Celebrity Voice Flipem. No a asi první vaštovku, kterou můžeme napovědět, je, že dneska tady hádáte jednu českou herečku.
1: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

0: Ladíš rádio Spin Celebrity Voice Flip ve tvých uších. Zopakuju jenom v rychlosti, že tady hádáme nějaký zamotaný hlas, lomeno ty hádáš zamotaný hlas. Dome, jak zní prosím tě dnešní ukázka, protože já v tom slyším všechno možný.
1: V tom slyším
0: a zajímá mě, kdo by to mohl být.
1: No tak jo, hele, tak jdeme si připomenout, jak ten dnešní zamotaný hlas zní. Ty jsi měl takový perfektní tip mimo éter.
0: Ty jsi říkal, že to je herečka, že?
1: Je to herečka, no.
0: Já v tom slyšel Šopaholíka daleko
1: no,
0: na poprvý.
1: Ta to není, bohužel, to není úplně herečka.
0: No, bohu možná.
1: Teda, možná ve svých očích možná jako někdy bude. Každopádně máme tady jeden takový tip naslepo od Dagliho, tak pojďme na něj.
2: Já tam slyším tu z Ozaka, tu holku, a ona se jmenuje, myslím, Kristýna, ale nevím, Lechtová nebo...
1: Kristýna Lechtová, tak tato dneska asi můžu říct, už to tato chvíle nebude.
0: No.
1: Každopádně, co ti můžu prozradit dnešnímu Celebrity Voice Lipu je, že tuhletu herečku bude znát jakožto z její hlavní role ve filmu Želary. To si myslím, že bude taková jako velká nápověda, protože tam se opravdu předvedla.
0: Tak to už vím.
1: No a myslím si, že taková další věc, odkud ji budeš znát, tak je filmový festival v Karlových Varech, kde taky hraje vlastně docela zásadní postavu, protože vždycky se objevuje v nějakém prostě jako brutálním outfitu. Ona je naprosto jako nádherná a úžasná herečka. Myslím si, že vlastně její postava k tomu kvifu už tak nějak jako hezky pěkně patří. Takže to si myslím, že budou takový dvě velký nápovědy. Takže Želary a kvif, to jsou dvě místa, kde se objevuje. Krištofe, ty jakožto z branže, herec, měl bys nějaký tip, kdyby ještě nějakou nápovědu k týhletý herečce?
0: Jako, mě úplně shodou okolností napadlo, že nás jednou ve škole takhle vyhnali před Rudolfínům a řekli nám, že budeme dělat kompars a že nám za to potom dají 200 na ruku, tak jsme tam samozřejmě všichni šli, že jo, aby prostě bylo na rep takzvaně. Mm-hmm. A tahle ta paní herečka tak tam tehdy byla, to znamená, že celá naše třída s ní hrála vlastně a ten film se jmenoval Prezidentka, můžu napovědět.
1: Ok, tak to možná ještě další nápověda. No tak jo, kdo víte, tak dávejte vidět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Takhle zní dnešní Voice Flip.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Posloucháš Radio Spin 6 hodin 51 minut k tomu, no a to znamená, že bychom si asi už měli pomalu rozhřešit náš celebrity voice flip, který tu řešíme.
1: Přesně tak, a to je čistě na spinnerech, jestli to rozřešíme nebo nerozřešíme.
0: To je slovo, co? Rozhřešit.
1: Rozhřešit. A my bychom měli rozhřešit. Ne, rozhřešit. Jo. Tak my si jdeme poslechnout ten celebrity voice flip.
0: Teď jsem tam fakt úplně slyšel. No, to si řekneme za chviličku.
1: Přesně tak, tady máme pár za typů. Chviličku. Nějaký typy tady máme. My jsme napovídali, že dnešní herečka se zahrála hlavní roli ve filmu Želary a taky, že to je postava, která je asi neodmyslitelně spojená s festivalem v Karlových Varech. Víc asi si myslím, že není třeba prozrazovat, protože pokud se vymeš tyhle ty dvě věci, tak ti vyjde jedno jediný jméno. No a jaký jméno to bude, tak na to se jdeme zeptat Petra.
2: Dobré ráno, chlapci, tady Petr, tak já si myslím, že je to Geislerová.
1: Petr si myslí, že to je Geislerová, ale teď je otázka, která.
0: Teď otázka, já si znamená myslím, myslet.
1: Já si myslím, že Petr myslel tu samou, co my každopádně uvidíme, kterou z nich myslel Čmelda.
3: Jako mě z toho vychází jedině Anička Geislerová.
1: Anička Geislerová.
0: Rychlá matika.
1: Rychlá matika, tak jdeme se podívat tak ještě za Lindou.
4: To Anja Geislerová.
1: Anja Geislerová do třetice. Tak co? Byla
0: tak
1: to ona.
0: To rozřeš, no, která z těch Geislerek to byla.
1: Tak já to rozřeším. Je to přesně tak?
0: Jo!
1: Dneska ráno jste tady hádali Aničku Geislerovou. No tak jo, tak muzikujeme ze všechny typy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak do celebrity voice slipu. No a obě dvě hádanky si dáme zase samozřejmě zítra mezi 6 a 7, tak buďte u toho.
5: Prázdninový spin ráno. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 na rádi.

0: Robin Zoot s Hartrickem završou naší první společnou hodinku. Máme 6 hodin a taky 56 minut. K tomu s tebou je Dominik a taky Krištof. Tak Krištofe, dáme rychlej recap dnešní první hodinky.
1: Určitě. Pane profesore, tuhle tu hodinku jsme stihli Celebrity Voice Flip, ve kterým spinneři odhalili Aňu Geislerovou. No. Potom jsme stihli, pane profesore, i poznávačku, kde si nepamatuju, co bylo.
0: Lví král. Tak já si myslím, že tady končíme, každopádně my společně pokračujeme ve spinránu, který má před sebou ještě 2 hodinky, tak určitě buď dál s náma, protože toho bude spoustu, ale to si povíme až za pár minut.
1: Tolik, jo.
0: My se jdeme spolu podívat ještě na počasí. No jasně, tak 2 hodinky, jsi tady do 9 placenej, tak jako musíš tady sedět do 9 prostě.
1: Ne, já si dělám srandu, mě to baví, takže mrkneme na počasí. Každopádně to se zatím nějak extra nemění, protože po celé České republice průměrná teplota 18 stupňů Celsia, deštíky, tak ty mírně, ale opravdu jenom mírně odcházejí, točí se to hodně kolem Ostravska a Moravskoslezský kraj, tam prší snad celou dobu, takže tam opatrně a deštníky sebou. Každopádně pršet by dneska mělo na většině území České republiky, takže ty deštníky si vemte, i když jste třeba z Karlových Varů, anebo třeba z Břeclavy.
0: Nebo z Prahy. Tak jo, bude pršet a teploty kolem 25 stupňů. Takhle bychom to mohli
1: skrnout. Děkuju za recap, doma, děkuju.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

pochopil, co je rok. Chovat se pěkně, bez už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumět, až si kluci půjčí tvojí rok. BBC do tvý puse, sprchovat se budeš muset. Možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

0: A co?
1: To nebyl dis na tebe, to jsem chtěl tak jako uvést pro všechny český posluchače, že tahle ta písnička nám právě dohrála na rádiu Spin. Máme 7.08, 15. července, středa a svátek má Jindřich, připomínáme, takže všem Jindrům všechno nejlepší.
0: Je to přesně tak, a co budeme probírat? Tak my si řekneme o záplavách hrůzy. Takhle, záplavy jsou obecně hrůza, ale tyhle ty mají něco special navíc, co moc žádný záplavy nemývají.
1: Co to znamená? Počkám si, za chvilku mi to řekni. Já, abys to neměl jenom o záplavách a o katastrofách, tak já tady mám samozřejmě ufouny, protože se hodně řeší v posledních jako měsících, že americký Pentagon vydává různý spisy o UFO a včera vydali čtvrtou várku, je tam toho hodně, tak se na to podívám.
0: Tam je takový ten divný patvar, viď? Na to jsem zvědavý, jaký máš tajný info. Já jsem včera našel taky příspěvek o týpkovi, který se rozhodl, že se rozvede se svojí ženou a vzal to fakt jako za svoje, tak možná pokud zbude čas, tak dojde i na to.
1: Tak jo? Tak jo, jdeme.
0: No, budeme se rozvádět, nebo tak uvidíme, jak to vlastně udělat.
1: My dva,
0: tak jako fikaně. No, my dva ne, tady dva spolu samozřejmě budeme dál. Každopádně, co nás čeká dál?
1: No tak dál nás samozřejmě čeká pravda nebo lež, ale takhle, včera jsem trošku nadhodil, že jako pravda nebo lež, možná bych si to i rád zkusil zahrát, no a Dom se toho dneska chopil, takže já se těším, jaké to bude, tyjo, z týhle
0: tak
1: strany.
0: Chytla se rybička na udičku, každopádně my vás mezičase taky pozveme na Afterwork on Tour, takže tam si myslím, že se podíváme, kde vlastně tenhle ten týden může ten Afterwork zajít. No a krom toho nás čeká taky hra jeden na jednoho, ve který si tenhle ten týden zahrajete, stejně tak jako minulý týden od trička na Diaspin, který jsou naprosto krásný a všem vám slušej. Juhu! Takže toť program na další dvě hodinky, ale samozřejmě bude toho mnohem víc, tak počkej teda u Radia Spin.

0: Snad se to Julikoli nedoví.
1: Snad se to nedoví.
0: Ale co, to vám neřeknu.
1: 13 minut, ty posloucháš Radio Spin. S tebou Dominika Krištof, no a my se jdeme podívat na další zprávy. Na mě včera vyskočilo jedno video z Číny, kde byly podle mě, no, poměrně velký záplavy, a který nejenom, že způsobily pořádný škody, ale taky způsobilo podle mě, nebo způsobily pořádný trauma, protože ty záplavy, krom toho, že poškodily domy, tak vyplavily taky několik hadích farem.
0: Oh.
1: A spolu s tou vodou se prostě hezky pěkně táhlo 900 jedovatých hadů prostě během, jako po Číně.
0: Tak to je crazy, jakože já se nebojím hadů, ale i tak.
1: Kámo, já se mega bojím hadů, takže fakt? Já jsem viděl to video, kde vlastně jako se táhne ta rychlá voda a v tom se jenom zvedají vlastně jako ty hadí hlavy, který se
0: mrcasí tam.
1: To bylo odporný, takže jako opravdu tohle to si myslím, že je věc, na kterou všichni rozhodně narazit nechceš.
0: A víš se, kde skončili ti hadi nakonec? Oni se prostě pohybují teďka někde tam jako po polích
1: tak
0: a jako jsou
1: to plavou dál s tou vodou, nebo prostě časem někde vyplavali, no, jako to se zatím neví, prostě. Tak jako ono většinou ty věci, které ti odnese voda, tak už nenajdeš.
0: To je pravda.
1: Takže
0: no.
1: Jako hledat 900 hadů po Číně, kde je spoustu dalších hadů, si myslím, že je trošku kontraproduktivní.
0: Jo, určitě tam v Číně udělali nějakou speciální hadíčetu.
1: Jakože ty vole, nechtěl bych asi takhle jako zažít záplavy v Číně. Kor teda jako u nějakých hadí farmy. Já si říkám, proč by vlastně vůbec někdo pěstoval hady?
0: Že jo, k čemu to je?
1: Jako
0: na hadí kůži?
1: Nevím, jestli na hadí kůži, na hadí jed možná, na hadí zuby. Nevím, co se dělá z hadů, já doufám, že nic moc teda jako.
0: Nevím, já to pogooglím, že se to řekneme potom, jo?
1: No tak já tak googli a my si jdeme dát další písničku. Check it out.

0: Radio Spin, středa 15. července, Dom a Krištof za Majkem. No a chvilku zpátky tady Dom řešil, jak se v Číně vyplavili hadi. A my jsme tady řešili, jako k čemu jsou Hergot tady hadí farmy, tak jsem to našel. Samozřejmě, logicky je to k odběru hadího jedu, pro lékařský účely, pro tohleto. Ale Dome, víš, co se rýmuje se slovem had?
1: Nevím.
0: Hlad. A pokud máš hlad, tak jsou tady třeba popapis never enough. Aha, nebo s Jemenko a na čem? Ano, přesně tak. Afterwork Summer Affair.
1: Přesně tak, na ten můžeš vyrazit. A vlastně už zítra, a to v Ostravě, zítra bude zastávka v klubu Zahrádka. To už tak jako se pojí prostě s tím létem, to je vlastně jako musím říct hezký. Každopádně, co se taky pojí, kromě jídla s Afterwork Summer Affair, tak je taky Mike Traffic, protože ten je na všech zastávkách, má tam svoje DJ sety, ale má tam taky hosty. Konkrétně zítra se tam objeví Double J a taky Noir, takže si myslím, že ta dávka rapový hudby...
0: On chceš ten Noir?
1: Noir?
0: Já chceš ten Noir vždycky.
1: Noir si myslel, no, tak no. Třeba to je Noir. A nebylo by to...
0: To je z francouzštiny, Noir.
1: Jo, já nemluvím francouzsky, to by věděl Roman. Aha. Ten je expert na Duolingo na
0: francouzsky. Romane, jestli posloucháš, tak volej momentálně, řešíme, jak seš ten Noir a je to Noir podle mě.
1: Myslím, jo? No tak hele, prostě pro někoho to bude Noir, pro někoho to bude Noir, záleží na tom, jestli umíš nebo neumíš francouzsky.
0: To je na tom to krásný.
1: Přesně tak, tak jako na tom plakátu to vidíš, jo. Každopádně, pokud chceš navštívit další zastávky, pokud nemáš možnost jít zrovna do Ostravy, tak 14. srpna Mělník, potom taky nejbližší zastávka 15. srpna Příbram a spoustu dalších měst. Zastávek je celkem 13, některý už odběhly, takže rozhodně si myslím, že máš ještě kam zajít.
0: Přesně. Co může být lepšího? Hudba, jídlo, festiáček.
1: Kámo, víc už nepotřebuješ.
0: Ale mě to jídlo vypadá skvěle, kámo, já tě potom ukážu tady off ether.
1: Ukaž.
0: Já si vždycky totiž rozjedu tady ten jejich Instagram, že jo? Never enough a Jemenko a slin tam tady strašně potom.
1: Tak já si myslím, že budete slintat taky, protože přesně tyhle ty obrázky uvidíte a to je uvidíte naživo. Už zítra v Ostravě.
0: Jo.

0: 7 hodin a 23 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof a taky...
1: No
0: Dominik.
1: Já?
0: No Dominik.
1: Aha.
0: Měl si říct Dominik.
1: Ty chtěl, jako Dominik? Promiň, no. Já jsem ještě nešel nějakou slovní říčkou s tím hádem, už mě nenapadlo.
0: Já bych věděl, ale to není na ráno.
1: Taková jenom menší, menší vstupka do apky tady přišla jenom odkuby, taková jako je rychlý postřeh, protože mě napsal, kluci hadi se chovají a ne pěstujou, tak se omlouváme všem pěstitelům, teda všem chovatelům hadů.
0: Přesně tak.
1: A žádní pěstitelé. Jo, aha. Kámo, já jsem se vyděsil, že za mnou někdo mluví.
0: Takže máme 8D zvuk těch sluchátkách.
1: Přesně.
0: No tak jo, mačkáš mi hada. Tak jo, my se jdeme podívat na první dnešní téma, protože já jsem dneska ráno projížděl Facebook a naprosto mě fascinuje jedna věc. A to sice to, že boomři, co jezdí na dovolenou, tak pravidelně každý rok přidávají naprosto nesmyslný množství fotek. Jakože já se nedivím, že ty servery té Mety jsou tak zahlcený prostě těma věcma, protože ono to není tak, že by přidali z té dovolený 10 fotek, ale reálně to album, který oni přidávají, tak má od 40 do 75 fotek. A co je další zajímavá věc, že takovýhle album ti tam přistane klidně dvakrát za den.
1: Já to chápu. To je naprosto, jako já to nedělám, ale tak musíš tam dát úplně všechno, že jo, já jsem říkám.
0: Tak jako jasný,
1: přijdeš
0: že
1: na hotel, tam vyfotíš ale... lobíčko, vyfotíš se ve výtahu, teďka vyfotíš tu chodbu k tomu jako pokoji, teďka ten pokoj, výhled z něho z jednoho okna, z druhého okna, to už teďka máš 5 fotek jen do frk, na to jsem první jako hodinu, že jo, na tý duši.
0: Tak, máš tam taky záchod na tom pokoji, máš tam taky připravenou labuť na posteli,
1: no,
0: že jo,
1: jasně.
0: Taky musíš vyfotit ze všech úhlů. Takže takhle to vypadá, když jezdí boomři na dovolenou. No a nás dneska ráno zajímá, co si nejčastěji na dovolený fotíte vy. Jestli jsou to nějaký selfiečka, jestli jsou to třeba památky nebo přesně, jestli si takhle nafotíte labuť na posteli ze všech 5-6 stran.
1: Nebo takový ty fotky, jak to vypadá hezky, jak párky od moře, že jo? Jak máš ty nohy takhle jako nahoru. Hezky si vypadá prostě párky, já mám hlad, když to vidím.
0: To je pravda. Takže dnešní téma jasný. Co nejčastěji fotíte na dovolený? 210, 32, 30, 30, mobilní apka Rádia Spin.
1: Pěkně to dobře? Jsi to řekl. Jo.
0: No, tak dávejte vědět.

0: 7 hodin 27 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dominik, taky Krištof. A my se společně pár minut zpátky otevřeli dnešní první téma, a to je, že nás zajímá, co nejčastěji fotíte na dovolený, protože tady narážíme na několik alb, prostě ohled o, nevím, 75 fotkách třeba.
1: Dejme tomu, no.
0: Zdovolený každý den, takže víš úplně přesně každý centimetr dovolený, kde se ty lidi pohybují. No a jak to má s dovolenou, nebo respektive s fotkama zdovolený Petr, tak to se jdeme pustit právě teď.
2: Chlapci, já na dovolený nefotím nic. Na dovolený fotí žena a já čumím po ženské. Tak.
0: Hele, v průměru ve věku kolika let?
2: Na mladý se dívám, tyhle, co bych dělal.
0: Peťo, tebe se na dovolený zapalujou lejtka, ty vole. Doufáme, že tvoje paní neposlouchá, každopádně by nás zajímalo třeba i klidně dej vědět, co třeba nejčastěji fotí tvoje paní, když už má ten foťák na starosti.
1: No, aspoň tak. Co fotíš ty do mě nejčastěji na dovči?
0: Ale tak jasně, že sebe, že jo, potřebuji si odnít z té fotky nějaký hezký vzpomínky.
1: Jste egoista, ty jo.
0: No, co fotíš ty z dovolených, jako?
1: Přírodu, výhledy, to mám úplně radši. No jasně, to mám
0: plnou.
1: Hodně. Hmm. Třeba jsme byli, kolik to bylo, 2 roky zpátky jsme byli na Azorských ostrovech, to je portugalský jakoby území v oceánu, prostě na půl cesty mezi Amerikou a Portugalskem, a tam mám fakt skoro jenom přírodu, moře.
0: Hustý. Já si pamatuju, že loni jsem byl na dovolení v Polsku a odnesl jsem si tam odsaď fotku majáku, který vypadal jako pindjour.
1: Když to potom probereme, já tam byl taky totiž. A taky minulý rok. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tam začnu, tak 7 minut si počkáš v Ostravě na Rudný, 10 minut, pokud jdeš z Pelhřimova na Humpolec, a to kvůli kivadlový dopravě, protože tam práce na silnici skončily, ale z doví jakýho důvodu tam prostě je kivadlová doprava, takže bachaj na to. Asi jo. Kreš je potom třeba ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, na Klatovský třídě v Plzni, anebo v Bezručově ulici v Chomutově. Co se samotných dálnic týče? Bezručova, no.
0: Bezručova, Petr Bezruč.
1: Petr Bezruč.
0: Ostrava.
1: Co se dálnic týče, tak 5 až 10 minut si počkáš před Brnem, a to snad asi ze všech směrů, takže nemá cenu to úplně vyjmenovávat, prostě tam pořád svítí, že tam někde kolona. Potom tady máme D35, takže kilometr 281 ve směru Ostrava, tam je hlášený crash. Potom 286. kilometr ve směru Ostrava, tam je další crash. No a potom D35 do Třetice, všeho dobrýho. 284. kilometr ve směru Olomouc, další crash.
0: A okej, my se jdeme podívat na to, jak to vypadá aktuálně v Praze. Tady si určitě postojíš na pražském okruhu zhruba tak mezi Hrášťanama a taky Barrandovem. Podle mě docela velký fuck up aktuálně hlásí taky Barandák samotný po směru do centra, protože tady je jeden crash před Barandákem a taky za ním, takže tam určitě pozor. No a jinak ranní klasika. Zasekneš se na Štěrbolský spojce, potom taky na Kbelský a potom taky v Bubenickém tunelu, kde se bourá, nebo respektive teda to není Bubenický tunel, koukám, když jsem si to přiblížil, tak je to na Korunovační, takže tam si postojíš, takže Bubenický tunel čistý, ale Korunovační zasekaná. Kdyby cokoliv, 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: silnější a naštvanější, říká 50 Cent a Eminem.
1: A ty jsi dneska nějaký odborník na překlad písniček, ty vole.
0: Mohli bychom si tady potom udělat taková úplně geniální hra, jsem tady hrál se Zuzkou jednou při předávačce. Aha. To je jako špatně popsaný písničky, víš, jako špatně popíšeš lyrics.
1: Ok, no tak to já bych byl přesně takovýhle typ, tyva, protože já a moje angličtina to nejde úplně jako dohromady,
0: no,
1: co ti budu povídat.
0: Ale i čeština, víš, prostě vezmeš prostě, zachycuju na analogický foťák negritálního typu.
1: To je divný.
0: Na Polaroid chytám zas.
1: Hanna Montana.
0: No jasně, no. A takhle to popíšeš a to. Každopádně, chtěli jsme říct, co jsme zakecali zase. 15. července, středa a řešíme tu, už ne hady, protože do apky přišel jenom taková jako další vojsovečka od Iva, že se pěstuje zelenina, Dominiku.
1: Ježišmarja, no tak se jako chovají, když se řekne prostě farma, tak si představím, že se tam něco pěstuje, tak jsem se to spojil prostě s tím, že tam ty hady pěstují. No tak se omlouvám, tak evidentně ani čeština není můj úplně nejsilnější článek, přece jenom jsem měl z maturity trojku. Každopádně dneska tady řešíme společně fotky z dovolených, protože na Facebooku poslední dobou, nebo respektive teda v tomhletom období, každý rok skáču alba o 70 fotkách, kde prostě si lidi na dovolený fotí každý prd. Většinou jsou to lidi zhruba tak mezi těma 50 nebo 40 až 50 lety. Teď mě zajímá, co fotíte na dovolený vy. Ozval se Dave?
2: Krásné, dobré ráno, tady Dave. Hele, na dovolený si většinou jako fotím tak nějak jako pěkný auta, nebo svoje auto, nějakýho výhledu, a když se poštěstí, tak nějakou pěknou holku u mýho auta.
1: No tak to je výhoda toho, že jsi jako single, že si vlastně k tomu autu můžeš postavit kde jakou modelku, nebo na kde jakou modelku narazíš.
0: Jo, no, a zároveň mi to přijde jako strašně cool koníček. Já mám třeba bratrance, který taky jako má rád auta, takže když tady potom jako v Praze chodíme a něco tady stojí, já se v tom říkám, vůbec nevyznám. Já rozděluji auta podle toho, jestli jezdí nebo nejezdí, to za prvý, a za druhý podle barev, a jinak vím úplně nic. Ale bratr vždycky něco vidí a říká, jo, to má tohle pod kapotou, tamto, výfuk tohoto typu, nevím co, všechno, dívej na ty gumy, to jsou custom udělané. A pak to vždycky fotí, že jo.
1: Ok, ale tak jsou takový odborníci na káry prostě, ale jsou taky odborníci na fotky, takže pokud tady nějakýho takovýho máme, tak dávajte vědět, 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin, co se nejčastěji objevuje ve vaší galerii z dovolených, dávajte vědět.

0: Aha. Posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominika, taky Krištof. A my společně pokračujeme ve dnešním tématu, co jsou fotky zavolený. Jeden takový lekký fuck up, který měl dneska ráno, nebo ne dneska ráno, ale na svý dovolený Vašek, tak my se jdeme asi v tuhle tu chvíli podívat s Vaškem.
1: Jo, sebe, jsem artista. Ale jako musím uznat, že jednou se mi povedlo být na live streamu, no. To udělal trapas, to. Takže viděl asi tak 70 lidí, no.
0: A byl to tvůj live stream nebo něčí cizí?
1: Cizí.
0: A co jsi tam udělal za trapas?
1: Hele, prosím tě, byla to akcička Německu, jestli znáte Richard D. Anderson, nevím, třeba vězní bráně hrál Jacka O'Neala a tak, okay. Já nevím, co znáte. No, takže ten zlapsaný herec prostě měl takový jako meet and greet, no, já jsem tam přišel a ptal jsem se na obrázky a vypadlo mi slovo, no.
0: Tak to se taky může stát, ale jako je fakt, že když se nad tím zamyslíš, ty vole, že když se takhle třeba procházíš po Praze, na kolika fotkách asi tak můžeš být jako od turistů?
2: Já nad tím vždycky přemýšlím, na kolika fotkách jsem a vždycky, kdekoliv jsem a vidím prostě kohokoliv s foťákem, tak si tuhle tu větu říkám. Hele, kolik to tak může být?
0: Jo? Registruješ to třeba jako pravidelně, že třeba jako už jsi naučený na to, že těm fotkám nebo respektive teda těm telefonům uhýbáš?
2: Ne, neuhýbám, já to schválně pouzuju blbě. Abyste ho měli srandu.
0: Jo, takže tak seš jako, když prostě někdo takhle z těch dovolených sdílí těch 75 fotek, tak minimálně třeba na pěti z nich seš ty.
2: A seš ne, tam na, prostě na nějakým... pěti ne, na pěti ne, vždycky akorát na jedný, že jo, aby měli srandičky, aby se na to podívali jednou jejich děti a řekli, to je nějaký idiot.
0: Hele, a stalo se ti třeba někdy, že si přišel jen tak nějaký random skupince a jenom si se k ním stoupnou, zapozoval s nima a nechal se s nima vyfotit hromadně?
2: Jakože nejsem až takový expert, ale mám jednoho kamaráda Alexe a ten tohle to mile rád jako dělá, když ho vyhecuješ, takže to, právě, to můžeme někdy zkusit.
0: Já to právě občas dělám taky, že stoupnu k tý skupince a vyfotím se s nima a jdu dál. A oni to mají jako, prostě jako vtípeček. Jakože berou to docela ty lidi. No, nikdo tě jako jinak, za to nezděsí. No tak jako můžou tě za to seřvat, že jim lezeš do fotek, že jo?
2: No, tak můžu, a když tam budeš stát, ty to bude vždycky vtípeček doma.
0: To je pravda.

0: A ještě jednou ti přejeme krásný, dobrý středeční ráno. Máme 7 hodin a 46 minut k tomu, takže 3/4, nebo respektive chvilinku po 3/4 na 8. No a my jsme tady rozebírali fotky z dovolený, respektive teda boomerovský fotky z dovolený, protože těch je teďka všude víc než dost. Takže my jsme se tady začali bavit o tom, co si nejčastěji fotíme. Krištofe, ty jsi říkal, že si nejčastěji fotíš přírodu.
1: Jo.
0: Já jsem říkal, že nejčastěji fotím sebe, to máme stejný s Vaškem. No ale co fotí takové pajky, tak na to se jdeme podívat teďka.
2: Já mám nejvíc fotek samozřejmě moře. Lodi, ale hrozně moc letos jsem narazil na to, že jsem hrozně moc fotil personál. ať to byl kapitán na lodi, ať to byly v restauraci lidi, ať to byly na hotelu, ať to bylo v taxíku, v autobuse. Nevím, proč jsem se s nima fotil, nebo tak různě. Ale dělám to, co Krištof, no. Když jdu třeba po hlaváku nebo někde a tam vidím namířený foťák, tam fotit, tak prostě přijdu k tomu člověku, který se fotí a obejmu ho, jakože se s ním fotím. A nebo prostě vyplázu jazyk, no, ať je to co nejdeblnější.
1: Správně.
0: Správně, Krištof.
1: Přesně tak to má být. A hlavně mi přijde, že jako čím mladší si, tak tím víc si to prochází. A potom jakoby, víš, že čím já starší budu, tím víc to budu dělat. A budu za toho nejvíc crazy člověka tady v Praze.
0: Jako je to možný. Každopádně mně se taky tenkrát stalo, že někdo chtěl po mně, abych je jako vyfotil. Takže já jsem udělal takovou...
1: Jako,
0: takovou klasiku, že prostě jsem udělal jednu, dvě fotky a potom jsem vlastně jako fotil na selfiečko sebe, jasně, že aby jasně. Tam měli taky nějakou.
1: A tak to je v pohodě, udělal jsem aspoň nějakou fotku, že jo? Ale kdybych tam udělal jenom ty selfiečka.
0: Ne, tak zase takový hajzel úplně nejsem.
1: Jo, tak to já, jo, já to miluju tady v Praze. Tady máš takový možnosti pranku na ty turisty, že jo?
0: Jako máš, ale zase na druhou stranu nějakou tu vzpomínku jim nechat musíš, ne?
1: Já jsem si já nechal teďka nedávno vzpomínku, když se mě paní ptala, kudy se dostane na metro a stála přímo pod takovou tou cedulí, že Staroměstská. Tak jsem na ničím měl, říkám, tyjo, že bych byl jako, pak říkám, je to úplně jedno. Musíš tady takhle přes most, potom doprava, tam je Strossmayerovo náměstí a tam to jakoby kolem kostela projdeš dolů a tam je Vltavská, to je nejbližší metro, co je.
0: Ty
1: a paní,
0: vole.
1: Jež, děkuju.
0: Takže paní prošla půlku Prahy. Krištofe.
1: Prank.
0: To jsem si o tobě nemyslel, teda.
1: A já to mám rád, že to strašně bavila ta šestá, jak tam jde a nadává a říká, to je člověk, fakt, jako mě to poslal.
0: Strašný člověk. I mean, where the

0: Spin ráno. Mashup.
1: 7 hodin 51 minuty posloucháš Radio Spin, s tebou dál Dominika, taky Krištof. No a my si společně jdeme pustit, jak bude znít dnešní mashup. Krištofe, ty jsi ho tady míchal dneska se mnou.
2: Jak no, já jsem se díval, jak to mícháš, jo, abychom byli úplně
1: přesný. Míchal jsi ho dneska se mnou. Jak jsi s dnešním mashupem spokojený?
2: Naprosto. Přijde mi super, jak to je krátký, rychlý, úderný a jako když se zaposloucháš, tak podle mě slyšíš všechno.
1: Jo? Myslíš si, že uslyšíme všechno?
2: Jo.
1: No tak já jsem na to zvědavý, protože my jsme ho slyšeli asi tak jenom dvakrát při tom míchání, tak uvidíme, jestli to je opravdu tak dobře slyšet nebo ne. Tak jdeme na něj. Ale jo, tak svým způsobem je tam asi slyšet.
2: Jo. Tam ten hlas zandá tu jednu věc, kterou nebudu opakovat, abych neprozrazoval.
1: Přesně tak, ale teda už v tuhleto chvíli musíme říct, že dnešní mashup milujeme. Tak jdeme se opustit ještě jednou a uvidíme, jak na tom budete ve spineři.
2: Super, Dome, hele, já to řeknu. Pokud víš, tak číslo 210 32 30 30. Slyšíš, jak to zní takhle správně, krásně vysloví.
1: Ale tak já to taky říkám správně.
2: Jo, tak já vám to řeknu jako Dom, jo. Samozřejmě, pokud už teď víš, tak 210 32 30 30.
1: Cože?
2: A
1: cože?
2: Nebo nemám mobilní apka.
0: Poznal jsi trojici tracků? Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin. Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: vzdělání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Spin ráno. Mashup.
2: Kato z Prague Union nám tady řekl, hele, co jsem právě našel, no a mě zajímá, co našli spinneři v našem mashupu. Sleduješ ti oslí můstky dneska?
3: Wow, ale ty jsi profi moderátor.
2: Jako fakt Libor Bouček.
3: No to nevím teda úplně, jako toho, bych, toho bych sem netahal.
2: Tak ne, tak já budu jdeme... Dalibor Klobouček.
3: Co budu Dalibore Kloboučku? My si jdeme pustit dnešní mashup ještě jednou. Dneska je to poměrně jednoduchý mashup, my se jdeme podívat za Ronem, co tam slyšel.
4: Tak v mashupu možná tam je úvodní znělka z Jackass.
3: Jackass, ty jsem tady dneska ráno zaslech taky od Pajkyho.
5: Tak první to je Jackass, to druhý to jsou Páni kluci a slyším tam možná ještě Don't Worry Be Happy.
3: Tak jdeme si to zrekapitulovat. Jackass, ty jsou, myslím si, že jasný.
2: Naprosto.
3: Páni kluci, tak ty tam Pajky dneska ráno bohužel nejsou. Ale je tam něco, co dává, myslím si, že takový trošičku podobný vibe.
2: Jo, je to na stejný vlně, no. Je to taky taková klasička a za mě taky výborný seroš nebo minisérie.
3: No a Don't Worry Be Happy si myslím, že tam zaznělo taky úplně jasně. No a zbývají nám tím pádem dvě věci. Tak jsem zvědavý, jestli je do 9. ráno odhalíte. My si ten mashup jdeme ještě jednou poslechnout.

0: Právě teď!
1: No, protože se nám blíží konec hodinky, tak se jdeme společně podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Tak Krištofe, to je ve tvojí režii dneska ráno, tak jdeme
2: fakt
1: se
2: jo,
1: na to podívat.
2: Tak jo, tak jo, tak hele. Rosnička Krištof, po celé České republice průměrná teplota 18 stupňů Celsia. Na většině území máme škoro, tyjo, to říkám jak Petr Nárožný nebo někdo. Na většině území máme škoro zataženo nebo místy i oblačno. Co se nějakýho deštíku týče, no tak momentálně vidím, že nám prší v Moravskoslezském kraji. Pokud jen doprava teďka naladil, tak si myslím, že tady máme fakt jako blba.
1: Vladu řeči. No, každopádně počítejte s tím, že bude deštivo místama, nebo spíš teda po celé republice, takže čekejte přánky a 25 stupňů Celsia. Yes. Tady Radio Spin, Dominik a Krištof.
3: Spin Radio.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

0: Víkend nám tady padá do lásky, abychom to přeložili do češtiny. Ty posloucháš Radio Spin, máme tu středu 15. července. No a s Domem se nakousli téma, protože jsme se bavili o dovolených a o tom, že spoustu lidí vyhodí na Facebook miliony fotek všeho možného, každého patníku, každého stromu a je toho prostě moc. No a nás zajímalo, co vy si tak jako fotíte na dovolený.
1: Je to přesně tak. Já teda musím za sebe říct, že mě se hrozně líbilo, jak na to šel vlastně jako Pajky, protože Pajky ten si letos dovolený odnes něco, co pravděpodobně asi sám neví, proč udělal.
2: Hrozně moc, letos jsem narazil na to, že jsem hrozně moc fotil personál. Jako, ať to byl kapitán na lodi, ať to byly v restauraci lidi, ať to byly na hotelu, ať to bylo v taxíku, v autobuse. Nevím, proč jsem se s nima fotil, nebo tak.
0: Jako ta představa toho, jak Pajky přilezl do té kapitánské kajuty prostě k tomu kormidlu a strčí ten telefon na selfiečko tomu kapitánovi přímo do obličeje, to je super.
1: Hele, ale třeba nechápu prostě, jako kde lidi berou tu obsesi v tom se třeba fotit s animátorama. Já prostě, jako když procházím kolikrát ty alba z těch, to nevím, o těch 70, mega kámo to dělají lidi. Jakože hodně si prostě lidi fotí prostě jako selfiečka s recepčíma, nebo se fotí prostě s animátorama, nebo prostě s random týpkem, co prodává kokosy na pláži. Já nevím, ty vole.
0: Tak možná jako zachycení místní atmosféry nebo tak něco,
1: jako
0: ale
1: to je,
0: jako ono těžko
1: je
0: říct.
1: Atmosféra.
0: Já mám minimálně 3 kamarádky, které dělali animátorky, že jo, jakože jedna ve Španělsku, další byla v Itálii, jedna v Egyptě, takže
1: vlastně tak to tam ani bude jako ten zakopaný
0: místní pítek. Kultura to vlastně ani není, víš?
1: Ale tak jako animátorky.
0: No jako jo, jo.
1: Jako jo. No a jdeme se podívat taky za Lukášem, co si fotil.
3: Ahoj kluci, tady Lukáš. Tak co si nejvíc fotím na dovolený? No tak to je třeba příroda, že jo. Když jsme na nějakých výhledech krásných, včetně jídlo, na to jsem taky docela uchylnej. A pak tu moji manželku.
0: Jasně, jak jinak. Ale to jídlo jako sympatizuju. Ona tady dokonce psala i Miky před chvilkou někam do apky, že na dovolený časej fotí jídlo, protože si podle jídla pamatuje, kde všude byl.
1: Fakt?
0: A to mi přijde fajn, že máš ty galerii prostě, nevím, tady Tajatele nebo něco takového a říkáš si, jo, to byl ten trip do Itálie, tady tohle.
1: Jo,
0: pak tam máš ty 100 let starý vejce prostě a říkáš si, jo, ten trip
1: to byla Čína.

0: 8 hodin 15 minut, posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominika, taky Krištof. No a Krištof nám tady před hodinkou sliboval, že tady má jedno takový zapeklitý téma, a to jsou ufouni.
1: Musíme to odhalit, musíme to odhalit. Jsou mezi náma nebo nejsou, Dome, co myslíš?
0: Já si myslím, že 100% někam.
1: Fakt jo? Já nevím. Já vlastně myslím, už nevím, čemu mám věřit.
0: Ale prostě jako ten vesmír je tak obrovský, že tam nějaký ten zelený týpeček být musí.
1: No jo, ale co mezi náma? Tak přesně tomuto se věnujou dokumenty, který odtajňuje americká vláda a Pentagon v posledních pár měsících. A jako je to crazy. Ono to úplně nedosvědčuje to, že by tady nějací ufouni byli, to ne. Každopádně jsou to různý dokumenty a zrovna včera vyšla čtvrtá várka a je tam toho spousta. Je to zhruba 40 souborů, 14 dokumentů, 19 videí, 4 zvukové nahrávky, které jsem za boha nemohl dohledat. Chtěl jsem je tady pustit, ale nevím, prostě tam nejsou. A 3 nějaký fotky. No a asi nejzajímavější je právě... Začala hrát ta hudba. Je právě video takový vesmírný lodi, která je strašně zvláštní. Má strašně zvláštní tvar.
0: Jak vypadá?
1: Samozřejmě, no to je právě, popiš to, že jo. Je to fakt jako strašně zvláštní patvár, něco jako kdybyste smíchali triangle a obdélník dohromady. Nevím, jak bych to jako nazval.
0: Triangle a obdélník dohromady.
1: Jo. Jak se řekne triangle, promiň, to bylo asi anglicky. Trojúhelník jsem chtěl říct. Trojúhelník a obdélník dohromady, je to zvláštní, přičem ještě ten pilot popisoval v tom dokumentu, že to měnilo tvar.
0: Ještě takhle dokonce, jo?
1: Jo.
0: Jakože to
1: jo.
0: Bylo třeba z tekutýho kovu jako Terminátor?
1: Vůbec nevím, kámo. Ale je to zvláštní, že ten pilot už není mezi náma, on dokonce zahynul jako pár dní potom.
0: Nebo zmizel.
1: A nebo zmizel, možná ho odstranili, tyjo.
0: Ty vole.
1: Jedna velká obří konspirace tady.
0: Tak já jsem zvědavý, jak to bude pokračovat, jestli odhalej i pátou sérii, nebo pátou dávku tady těch natočených věcí, nebo ne.
1: Dome, já jsem ti chtěl říct, že já nejsem z tohoto světa.
0: Já vím. Máš tam takový nějaký náznaky toho.
1: Super, super, úplně jsem čekal, jak to řekne. Máš ty oči od sebe, tyjo.
0: Šiláš. Mluvíš divně a tak.
1: Bíbub.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Je na čase dát si takhle při středě v 8 hodin a 21 a minut Pravdu nebo lež. Dneska po delší době to bude v mojí režii, protože Krištof tady včera a vyslovil jedno takový speciální přání.
2: Já jsem ten tak nadhodil, ty se z toho chytnul, no, ale proč ne? Já si moc rád zahraju, takže to znamená, že Dominik tentokrát bude ten, kdo bude pokládat otázky a já budu potřebovat jednoho z vás,
1: přesně tak,
2: aby mi s tím pomohl. Dome, prosím tě, jaké je téma? Toho se
1: dneska trošku bojím. Je téma Norsko.
2: Norsko.
1: Byl jsi někdy v Norsku?
2: OK, nebyl, ale chtěl bych.
1: Já bych taky mega chtěl.
2: Ty severský země mega lákají.
1: Jako prej, to tam mega drahý. Ale jako dal bych si to, protože tam není takový to úporný vedro.
2: No jasně. A ty prostě fjordy tam vzadu, to je
1: co
2: super.
1: Mě tam láká. Takže pokud máme někoho, kdo třeba v Norsku byl, tak klidně volejte na 210 32 30 30 a můžete Krištofovi dnes ráno pomoct. Začínáme za 3 minutky.

0: Studio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Pravdu nebo lež máme. Krištofa jakožto hráče máme.
2: Oheň máme. Hoří.
1: Oheň hoří. Oheň hoří na drátě 210, 32, 33.
2: No to hlavně.
1: Kde je dneska jakožto pomocník? Pajky, Pajky, dobrý ráno.
3: Ahoj, ahoj.
2: Nazdar, klape.
1: Tak Pajky, byl jsi někdy v Norsku nebo ne?
3: Ale nebyl jsem, ale mám nevlastního tátu Fina, to je kousek, to je stejný.
2: Tak to mi ale pomůžeš, podle mě.
1: To je otázka, jestli je to stejný, ale já si myslím, že kdybys tohle řekl Norovi, takže by ti nedal úplně za pravdu.
3: A tak, třeba jo.
1: Ale tak všichni podle mě ty Skandinávci budou takový vybledlí, tak ono je to možná dost podobný.
2: No tak to já jsem taky.
1: Tak jo, můžeme jít na otázku číslo jedna, Krištofe,
2: seš ready,
1: Pajky,
2: seš ready
1: taky? No tak jo, takže otázka číslo jedna. Norský věznice vypadají luxusně, mají soukromý pokoje, mají tam taky kuchyně a taky vzdělávací procesy.
3: To je pravda.
2: Je to pravda, no, souhlasím s Pajkem. Viděl jsem dokument nedávno na, myslím, na Netflixu. Jo, jo, takový ty věznice světa, jak tam týpek jezdí, že
3: jo? Jo, jo, jo.
2: No jasně, a tam mají super věci, tam mají plejáky, televize, takový věci.
1: Když by to dělali, chceš...
3: Tišej to chlapi zboru, záviděj.
1: Hele, a nejseš ve vězení náhodou jako za trest?
2: No, to je otázka toho, jak chceš reformovat ty lidi, že jo, potom.
1: Ok, takže označujeme pravdu.
2: Pravdu.
1: Dobře. Tak máte první bodíček, no.
2: Jo, Pajky.
1: A je to přesně tak, protože díky tomu mají v Norsku nejnižší recidivitu na světě. Takže je to
2: Norsko
1: pravda.
2: Norsko a Grónsko, no, vedou, co vím.
1: Jdeme na otázku číslo dvě. Tradiční suši s plátkem lososa vzniklo především díky Norům.
2: No, a teď Pajky rať.
3: Ne, Pojď se usmívat,
1: Pajky, ho typická manipulativní, ty veleta.
3: Když to zmanipulovat, hele.
2: Vzniklo kvůli Norům, proč to vznikalo tam, ty jo, suši?
3: Ne, blbost, ne, já bych taky řekl, to byla nějaké Asie nebo něco a prostě od tam nějaký Nor prostě přines lososa a nějaký ten Asia to tam hodil a tak to asi bylo.
2: Jako hlavně tradiční suši, že jo, to je rýže a úplně jakože dobře, možná jako vikingové jedli nějaký jako syrový ryby, ale asi úplně neměli rýži.
3: No, asi určitě ne.
2: Dáme lež.
3: Dáme lež.
1: No dobře.
4: A je to pravda?
1: Ono je to pravda, no.
2: Fakt jo?
1: Vzniklo díky Norům, protože Norové měli nekompromisně nejkvalitnější a nejzdravější ryby, které je začaly dovážet ve velkém do Ázie a právě v Ázii pak to suši vzniklo.
2: Slovíčkaři, že dováží ryby.
1: No počkej, ale Pajky na to šel dobře, ale stejně tam hodil tu, hodil tu lež. On to řekl,
3: že šel nějaký Nor, přinesl tam rybu, že jo?
2: No a bylo vymalováno.
3: Pajky? Ale napadlo mi, že si to jako přivlastnili Norové.
1: Měl si u toho zůstat. Oni si to úplně nepřivlastnili, ale vlastně jakoby ten prapůvod je díky těm norským rybám.
2: No nevadí, jedna jedna.
1: Jedna jedna, nevadí, takže rozstřelová otázka. Na norském jsou ostroví Špicberky. Je přísně zakázáno zemřít, podle zákona.
2: Jako, to zní, že by to mohla být pravda. Nevím, proč mi to přijde, jako, že by to mohla být pravda, ale může být. Špicberky, že jo, to je nahoře ty ostrovy, je tam taková ta banka semínek, že jo, tam to je zamrazený v tom voltu. Já bych dal pravdu, co ty Pajky?
3: Já nevím, no tak tam jsou ty medvědi, ne, tam jsou ti vraždí tam.
2: Jo, jsou tam, no, lidi medvědi, tam, tam žijou.
3: No, takže ty tam se roztrhá, takže tam myslím, že umřít je jako, jak to mám říct.
2: Takže dáme pravdu?
1: Běžný.
3: Je povinnost, takže určitě dáme pravdu.
2: Dáme pravdu.
1: Tak jo.
3: A je to lež.
1: Je to pravda, je tam zakázáno zemřít.
2: Jo!
1: No tak jo! Je to kvůli tomu, že na těch, na tom souostroví je zmrzlá půda, takže se v ní těla nerozkládají, takže ty lidi potom převážejí těsně před tím vlastně kam pryč do jiný části Norska. No tak jo, tak já vám gratuluju k výhře.
2: Děkujem.
1: Pajky, děkujeme za hru a zase si někdy zahraj s náma. Měj se hezky.
3: Čus.
2: Čau, čau.

0: zaskoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrobár.
1: Rychlá doprava na Rádio Spin. Co se regionu týče, tak 7 minut si v Ostravě na Rudný počkáš klasicky. 10 minut, pokud jedeš z Pelhřimova na Humpolec, a to kvůli kyvadlové dopravě, a kreše jsou potom hlášený hlavně ve Slezsku. A to v ulici Pikartská v Ostravě, na Dlouhý třídě v Havířově a nebo v ulici Radniční ve Frýdku Místku.
2: Co se
1: dálnic týče, tak 5 až 10 minut si počkáš před Brnem a D1, tam to hodně skáče a je to ze všech směrů. Kreše jsou potom hlášený na D35, kilometr 281 a 280 ve směru Ostrava a jeden taky na 284. kilometru ve směru Olomouc. Poslední kreš tady vidím na D1, kilometr 190 ve směru Ostrava. Tam je bouračka dvou aut, tak opatrně i tam.
2: A okay, my se jdeme podívat ještě do Prahy, tady poskakuje Pražský okruh mezi Chráštěnama a taky Barrandovem. Kreše jsou hlášený aktuálně v Holešovičkách, tam určitě po směru do centra dávej pozor, stejně tak dávej pozor po směru do centra i na Barandáku, protože i tam se bourá. No a když se v Praze aktuálně postojíš, tak skoro všude na to, že je prázdninový provoz, tak je tady toho docela dost. Takže klasika. Štěrbolská spojka, sjezd potom z D10 na Kbelskou, magistrála, nábřeží a všude prostě, kde seš po ráno zvyklý. Kdyby cokoliv, 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, dávej vědět.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin, československý underdog.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Tady na Rádiu Spin jsme s Dominikem toho stihli hodně, ale ještě jsme si tady nedali naši oblíbenou hru Jeden na jednoho, na kterou budeme potřebovat dva z vás na telefonu, kteří se utkají o unikátní trofej, o svatý grál této hry. A Dome, co to bude?
2: Tak co to bude? Tak dneska to stejně tak jako včera bude tričko Rádia Spin. To si myslím, že je výhra sama o sobě. Takže jestli je věc, kterou potřebuješ, tak je to přesně tričko Rádia Spin. Takže se o ní cinkni na 210 32 30 30. Poraž někoho, kdo bude na drátě proti tobě. No a tričko bude tvoje. No je to takhle jednoduchý, že?
1: Jo, já nemám, co bych dodal, je to easy. Můžu volat i já, nebo?
2: Ne, nemůžeš.
1: Nemůžu.
2: Bohužel, ty vyhrát nemůžeš. Můžeš si o ní zažádat u Romana, ale je otázka, jestli svolí.
1: No dobře, no, tak já tam skočím potom.
2: Tak tam potom skoč. Každopádně teďka potřebujeme do vás 210 32 30 30. Startujeme za 3 minutky.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Jeden na jednoho si se možná trošku zní, že by to mohla být nějaká promo akce v nějakém fast foodu, ale není tomu tak. Je to geniální hra, kterou si teďka tady s Domem a společně s váma spinnerama zahrajem.
2: Přesně tak a my se na to moc těšíme, protože dneska už si tady na Radio Spin po třetí bude snažit o tričko zahrát Anet. Anet, dobrý ráno ještě jednou.
3: Dobré ráno.
1: Ahoj. Je Anet. To po čtvrtý už?
2: Ne, tenhle týden je to po třetí.
1: Po třetí, jo? Dobře. Promiň, Anet, promiň.
2: Anet, tak co myslíš? Do třetí se všeho dobrýho, vyjde to nebo to nevyjde?
3: Hele, já doufám.
2: Já taky doufám. Dneska už ti to fakt, Anet, přeju. Každopádně proti tobě dneska bude stát Ondra. Ondro, dobrý ráno.
4: Ahoj, dobrý ráno. Ahoj.
2: Tak Ondro, přál bys to Anet, aby si odnesla tričko Rádia Spin?
4: Na jednu stranu přál, na druhou stranu se utkám s legendou už dnes.
2: To je pravda, tak o to větší máš motivaci z ní udělat ještě větší legendu a dopřát jí, aby si to tričko vyhrál.
1: Dobrá.
4: Uvidíme.
1: V tom Ondro. Případě, nastavte uši.
2: Přesně tak. A Ondro, no, jenom připomínám, Anet už to bude znát tenhle ten týden 100%. Připomínám, že pravidla jsou takový, že aby si mohl odpovídat, tak nejdřív musí zakřičet svoje jméno a potom vyvolat. A Ondro, jestli to přeješ, Anet, tak zkus křičet svoje jméno o trošku později než ona. Ona si to tričko pak odnese.
3: Já to nestíhám.
2: Anet to nestíhá, bohužel. Tak jo, jestli jste ready, tak můžeme jít na otázku číslo 1.
3: Ano.
1: Tak jdeme. Jaha, a kdo jí řekne, tak jo,
2: já
1: řeknu,
2: myslím,
1: jo,
2: ty jsi byl tak úplně připravený.
1: Promiň, tak já to řeknu. Tak pozor, první otázka. Jaké je druhé největší město v České republice?
2: Anet!
3: Brno!
2: Jo!
1: Tady jeden bod.
2: Bodík číslo 1 pro Anet.
1: Tak. Hej, dobře, Anet zrychlila, kámo.
2: Otázka číslo 2. Jaká je nejrozšířenější ryba v České republice?
4: Ondra,
2: ty jsi to vypálil hodně rychle. Ondro?
4: Karas.
2: Karas je špatný.
1: Ten to není.
2: Ajajajajajajaj, to je patovčička.
3: Anet? Kapr.
2: Kapr je správně, jo! Tak už jenom do formality otázka číslo 3.
1: Prostě, no.
2: A teď poslouchejte pečlivě, bedlivě, protože tohle je důležitá otázka.
1: To je za další triko normálně. Takže pozor. Jak se jmenuje ředitel Rádia Spin?
2: Anet?
3: Román.
2: A příjmení dáš dohromady?
3: Blinka.
2: To je bývalý příjmení, aktuální příjmení.
3: Ježiš, tak to nevím.
2: Dobře, ale tak
1: ale jako Roman tam je, Romana uznáme.
2: Je to tak, je to Roman jako...
1: Jo! Anet!
2: Ty vole, mě se úplně ulevilo.
1: Na potřetí to tam je.
3: Taky.
2: Ondro, nezoufej, zahrát si budeš určitě moc zase zítra. Každopádně moc děkujeme za hru, Ondro. Měj se hezky, čus. A Anet, ty nám řekni. Po této velkolepý víře, kam to tričko vyneseš jako první?
3: Cože?
2: Kam to tričko vyneseš jako první na sobě?
3: Jo, hele, to mám pro přítele, takže on bude mít určitě radost, takže to nechám na něm.
2: Jo, dáreček.
1: Ideální.
2: Podpláteček, no tak jo, ale tak doufám, že se přítelovi bude líbit, já věřím tomu, že jo. Tak vydrž na drátě, Anet, a ještě jednou gratulujem.
3: Díky, čau.

0: Man, Wiley. Krásný dobrý ráno všemu u Rádia Spin. Máme 8 hodin a taky 47 minut. K tomu s tebou je dál Dom a taky Krištof. No a my se společně jdeme vrhnout na poslední dnešní restík a tím je dneska ráno mashup. Spin
1: ráno mashup. Se mi líbí, jak tomu vždycky říkáš, ano Vicky?
0: Jo, já vím, Vicky, nemáš zaplý mikrofon.
2: No nestíhali
1: čau, no jo,
2: Lené, Dom byl jako, no tady je prostě Krištof a já a Vicky má ještě volno, tak
1: a
2: jo.
1: A Vicky vás nezdraví.
0: Tak Vicky, jak říká Roman, jsi placená až od 9, že jo.
2: Tak ahoj, prostě protože to bylo vtipný. Dom, tady se blížil ten vstup a Dom řekl něco jako...
1: Tak jdeme ven.
2: Jdeme ven, a vy. A Krištof se zvedl a byl jako, tak jo, odcházíme, tak jo, tak čau.
0: Já jsem vlastně jako vůbec nepochopil, kam ty jsi šel, ty vole.
1: No šel jsem ven, když jsi mi to řekl.
2: Tady nikdy nevíš prostě.
0: No mě v tom prostě Krištof úplně nechal. Každopádně, Vicky, když už tě tady máme, tak myslím si, že dnešním mashupu budeš potřeba. Jdeme se podívat na to, super. Jak zní a jsem zvědavej, jestli si tam něco najdeš, ale já pevně věřím tomu, že tam něco najdeš.
1: No já pojď, to dáš.
0: Já na tebe nevidím, Vicky.
2: Nebyl to čau. Hele, páni kluci.
0: Páni kluci, to už jsme tady dneska jednou slyšeli. A páni kluci to bohužel dneska ráno nejsou.
2: Aha.
1: Ale říkali jsme, má to strašně stejný vibe, ten Serošlo jmenu miniserka.
0: To je pravda.
2: Je to seriál?
1: Neřeknu ti přesně, řekl bych, že ano, že to vycházelo jako seriál.
0: Vycházelo to jako seriál?
2: Já už vím, bylo nás pět.
0: Je to tak, bylo nás pět. No a máš tam něco dalšího, Vicky?
2: Don't worry, be happy.
0: Ano, to tam zaznělo taky.
1: Samozřejmě.
0: Tak to seš v polovině, Vicky, ještě dvě
2: don't
0: věci.
2: Don't worry, be...
0: Chceš to ještě jednou pustit?
2: Ještě jednou.
1: Pojď, ještě jedno dáš.
0: Jedno musíš dát, Vicky, 100% to musíš dát. 100%
1: ten začátek, to slyšíš.
2: No, to je nějaká znělka, že jo?
0: No, to je taky znělka. No. A je tam ještě jedna filmová hláška, ti můžu napovědět.
2: Aha, tak to jsem ale vůbec neslyšel. No, tak já to budu muset přenechat asi spinnerům.
0: No, tak to přenecháme spinnerům. Tak jdeme za Pajkem.
3: Tak to první to je Čekes, to druhý to jsou páni kluci. A slyším tam možná ještě Don't Worry Be Happy.
0: Tak Don't Worry Be Happy tam máme. Víme, že to nebyly páni kluci, ale bylo nás pět a Čekes ano.
1: Ano.
2: Aha.
1: Taky kultovka, tyjo.
0: Je to absolutní kultovka, teďka vyšel poslední ale díl. No. U nás kyně toho bohužel nebylo, ale věřím tomu, že se to online časem někde určitě objeví.
1: Je to strašně funny, že se prostě díváme na typy, kteří si záměrně ubližujou, tyjo.
0: Je to tak a aha. Bavíme se nad tím úplně všichni. Každopádně zbývá nám teda tím pádem poslední věc a to je filmová hláška. Tak jdu vám ještě jednou pustit dnešní mashup a zbytek nechám na vás.

0: Jak je teda mě mluvím, že já tě neslyším, ale s sluchátkama.
1: To se prostě občas stává. Tak si to řeknete potom, anebo si to můžete říct klidně i teďka.
2: No ne, já jsem jenom říkala, že jsem teďka byla na dabingu a že jsem byla úplně v šoku, protože to bylo poprvé, co jsem dabovala postavu, která je jako těhotná.
1: A Vicky, v čem je to jiný, než postava, která není těhotná?
2: No jakože to bylo poprvé, kdy prostě ta holčina řeší takovýhle problémy a říkala jsem si, ty bláho, už jsem asi velká holka prostě, už to moje věkovka může řešit a teď jsem si říkala, ty bláho, no a teď co ty další díly prostě, jestli tam někde budu hekat prostě porodnici. Asi mě to čeká.
0: Co to je za seriál?
2: To nemůže říkat.
1: Za 9 měsíců si to pustíme. Každopádně my se jdeme ještě na chvilinku vrátit dnešnímu mashupu, kde nám zbývá poslední rest.
0: No a musíme říct, že Vicky ho tady odhalila.
2: Já jsem to odhalila.
0: Sice s pár napovědama, ale odhalila.
1: Počkej. No. Uvidíme, jestli teda Vicky odhaluje stejně jako Jarmil.
3: Ahoj, tady Jarmil. To hned na začátku, jak je tam to vodník, tak si myslím, že to je z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny.
1: Tak co, Vicky?
2: Jo, je to ono.
1: Jo.
2: Je to ono.
4: A říká mi fando.
1: No tak jo, tak tím pádem máme dneska mešápek odhalený.
0: No man, rvat. Já to neumím.
1: Tak Vicky, nám končí směna ve Spin Ránu, tobě začíná komunikátor, tak co se bude dít komunikátoru dneska?
2: Ale dneska si povíme i o telefonech ve věznicích. Já vím, že už jste tady dneska věznice řešili, tak se tam vrátíme, ale přímo do těch českých.
0: Aha.
2: No a Loud One ohlásil nový album. No a pak ti taky řeknu vtipnou storku, jak chtěl Tom Holland pozvat na večeři Erlinga Haalanda.
1: Kdo to je?
0: Ten fotbalista s těma dlouhýma vlasama z
1: Norska. Ten norský.
2: No a Tom Holland, to je ten Spider-Man.
1: No to Tom znám, to je jasný.
0: To jo,
2: no
0: ale...
2: a Erling Haaland, to je teď ten nejznámější norský fotbalista.
1: Takový ten, co se leknou sám sebe v zrcadle, když je burger.
2: Tak co?
1: Vy jste to neviděli?
0: Ne.
1: Ty vole, tak já vám to potom musím pustit. Ono je prostě video, kdy tenhle ten týpek sedí prostě někde ve fast foodu, sedí u zrcadla, žere burger, otočí se a lekne se sám sebe v zrcadle. Takže takhle to vypadá tenhle ten
2: týpeček. Jsi střelil góla prostě, to byl vlastňák.
1: No tak jo, tak si užívejte komunikátor, volejte si a taky si posílejte hlasovky o svoje oblíbený track na přání. A my jdeme ještě naposledy s Kristofem Kouklou na počasí, tak jak to bude vypadat?
0: Určitě. Vaše oblíbená rosnička je tady po celé České republice, průměrná teplota 18 stupňů Celsia. Na většině území máme skoro zataženo nebo i zataženo. Místy slabý déšť, momentálně třeba v Moravskoslezském kraji a ve Zlínském kraji.
1: Na teďka a na odpoledne. Kristof.
0: No a na odpoledne, kdybychom si měli podívat, tak samozřejmě víme, že bude průměrná teplota zhruba 26 stupňů. To bude asi taková ta největší maximálka, ale Brno nám trošičku hlásí teda, že by tam mohlo být 29. Každopádně na většině území České republiky můžeme očekávat i slabý deštík.
2: Normálně Kristof se na mě kouká tak jako sugestivně, to vypadá, že dneska budu cestovat po republice odpoledne.
1: To vypadá, že se spolu pojedete opalovat do Brna. Kdo se chcete opálit, tak vyražte do Brna. Kdo se chcete schovat před deštěm, tak buďte ve zbytku republiky. My se slyšíme zase zítra. Mějte se krásně. Čus.
0: Čus. Spin
5: Radio. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
6: Dýbacha na to, co si přeješ. Všichni chtějí vědět, co bych si přál, co bych chtěl jednou mít. Nostalgie bylo dost, ale tak dá by

Rádio Spin, krásné dobré ráno ještě jednou. Od Majku tě zdraví Vicky, máme středu 15. července, no a svátek má dneska Jindřich, takže všem Jindřichům všechno nejkrásnější k svátku, a pokud bys to chtěl oslavit stylově samozřejmě, tak si zapni Kingdom Come Delivery a užiješ si to. Pro ty, kdo by nevěděl, tak tam je právě Jindřich hlavní postavou, takže užívej. No a teď už jdeme na Bonjourku s Vicky. Tak prosím tě, já jsem vážně netušila, na jaký problém narazím během psaní té mojí slavný závěreční práce do školy, jo. Protože říkala jsem si, hurá, mám dopsáno, to nejtěžší mám za sebou, teď už to bude úplná brnkačka. Ale to byl teda omyl, ne, ale fakt to byl osudnej omyl, hlásím totální crash. Nikdo z přátel mi teda neřekl, že teď teprve začíná ten pořádnej held, jakože stylistika, font písma. Já nevím, já už bych to přirovnala jako k tomu, že jsem takovej ten závodník, co projede cílem a je jako jo, jo, prostě, je to totální výhra, jo! A potom je najednou jako, hej, wait, what? Zazní mi v uších, co děláš? Šlápni na plyn, tohle je teprve first lap! A já mám to Z-ko na zadku, že jo, takže je jasný, že nemám úplně rychlej odpych, takže mám takový pocit, že mě všechny auta takzvaně pomyslně předběhly. Zkrátka jsem začátečník v autě a začátečník i s prací ve Wordu, tak nějak bych to shrnula. Každopádně přiznám se, že po včerejšku jsem trochu zdeptaná z toho, takže si říkám, pojď to tady hudebně teďkon napálit na dobrou náladu, uděláme si to tady spolu hezký. Tak mi zavolej, začíná komunikátor 200.

0: stránky a pak si to žeme. Víc padáme, čím víc chceme jít, nejlepší obranou, vždycky útočit.
1: 210-32-30-30 Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já tady vítám v éteru teďkon Martina. Čau, Martine.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak jsem ráda, že se slyšíme po delší době. Prosím tě, já jsem se tě chtěla zeptat na to, na co se nejvíc teďkon těšíš vlastně v tom létě.
2: No v létě se těším na dostihy, že Česká televize vysílá, já jsem řekl reklamu, doufám, že se to neskazím.
1: Ne, to je tvůj osobní prostě vhled, tak někdy to sleduješ, tak pojď.
2: Jo, takže sleduju dostihy, tak na to se těším.
1: Oh my, no a máš tam vždycky nějakého jako oblíbeného koně?
2: No, je to víceméně mám, ale už teď běhají různě, protože to jsou kvalifikace na Velkou Pardubickou, ale tam některý kůň třeba, který běžel, už jí má za sebou zvládnout, tak nemusí nastoupit, že to je roli trenéru, že neběhá jistý, ale měl jsem třeba rád Elišku Přemyslovnu, ta už taky už neběhá, nebo Sixteen a tak Tjumen, mám oblíbený koně.
1: Tjumena taky, no tak to jsou samý výherci, ale Velký Pardubický,
2: no,
1: že?
2: No, to jsou výherci, ano.
1: Tak to je vidět, že máš dobrý odhad, bych řekla, nebo že už jsi v tom takový jako okaznalej, že jako koukneš na koně a říkáš si, hele, to bude vítěz, toho budu mít rád,
2: no,
1: co?
2: No, já je mám až rád po výsledku, když vyhraju, hele.
1: Jo, takhle. Jsi jako, no nevím, prostě ten Tjumen a pak jsi potom jako, jo, byl to Tjumen, ale jo, to mám taky tak.
2: Nejsem expert, jako úplně to nepoznám, ale baví mě to.
1: Ale baví tě to. Tak to je hezký teda. Já miluju koně, jako koni jsou fakt láska. A ta Sixteen byla vždycky i, to byl krásný kůň, to byl ten bílej.
2: Ano, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak to byl opravdu moje jako hodně dětská láska. To bylo takový to prostě, když se zamiluje kůň tou koňskou láskou, tak jsem si představovala právě Sixteen na louce. Takže díky, že jsme Martine... Jo, že jsme jako mohli zavzpomínat. Hele, prosím tě, co teda teďka si necháš zahrát?
2: Bude to pro tvýho tačku, který má rád taky buší, je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak.
2: A i pro všechny spinnery, komu se Bushido líbí, a bude to Fear Immerjung feat s Karlem Gottem od Bushida.
1: Hezky. No tak díky moc, tak pro tebe, pro spinnery, pro tátu, mějte se krásně, ahoj, díky.
2: Děkuji, mě se hezky, taky ahoj.
1: Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak nehoda je v Hradci Králové, a to na silnici 31, neboli v ulici Střelecká. Teď už se přesouvám na dálnice, tady nám poskakuje D1 ve směru na Brno, a to v okolí Ostrovačic. Čekej tady šňůru na čtvrt hoďky. Crash je na D35, a to na 273. kilometru ve směru na Hradec Králové a Olomouc. Je to v okolí Olomouce. Tak. No a zdržíš se na příjezdu do Prahy z D7. Lipská hlásí 10 minut navíc. No a teď už jsem v Praze, tady máme nehodu v ulici Bucharova, potom taky na Poděbradský, v ulici Na Poříčí, tady je v sobě tramvaj a osobák, no a crash hlásí taky jižní spojka směrem na D1. To už je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. Reach me.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, jedeme si dál a já už tady mám teďka vzkaz od Šimona.
1: Ahoj, já jsem Šimon a mohli byste mi zahrát svíčili od Bena a bude to pro jí maminku.
0: No jasnačka, Šimone, díky moc za vzkaz. Mám to tady, budeme hrát pro tvoji maminku. No a vy se máte teda, ještě Šimon prozradil, že dneska vyráží k vodě a že budou dokonce stanovat, tak to je úplná paráda, ty bláho. To bych si taky ještě chtěla zkusit zařídit během léta a vjet někam k vodě, protože tam ty táboráčky, že jo, a budou buřty a bude se zpívat a budou komáři, který budou kvílet jak country kytára, ale já si myslím, že to je potom takový ten autentický letní zážitek, jak má být. No tak užívejte, Šimone, zdravím tebe a maminku a hraju pro vás. Vena Kristová, Radio Spin.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě i v příští hoďce komunikátor, takže si zavolej o svůj song, máme středu, tak pojďme to tady spolu rozpálit, jsme v půlce týdne, 210, 32, 30, 30, anebo mi pošli hlasovku. Jo, a o čem se budeme bavit? Loud One ohlásil nový album, tak o co se jedná a další detaily, tak to ti povím už za tři tracky. Teď už jdeme na počasí. Podíváme se na to, jak máme venku. Venku máme úplně hustě, máme 20 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky, jak by smet. Dneska odpoledne to vypadá, že jsme v podstatě jediný ostrůvek v celé České republice tady u nás v Praze, kde by pršet nemělo, takže v ostatních regionech rozhodně čekej nějaký slabý deštík. Takže deštníky sebou a let's go!
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin, Death Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

to, co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin s Vicky a Louds One odhalil cover svého nového alba Contemporary. Když teď mrkneš na jeho Instač, je to úplná tabula rasa. Je tam jen obsah k novému albíčku, jinak nic prostě. Všechno tam vyčistil, takže určitě doporučuji na to mrknout. Na tom coveru je taková žena alien, bych řekla. Taková opravdu to vypadá tak velmi futuristicky, má úplně černé oči a je tam telefonní číslo a to je 082026, a.k.a. že vydá

vydání, takže fakt cením Laudzi. No a pro ty, kdo by třeba ještě úplně si nebyli jistý o tom, o kom se tady bavím, tak je to mladý jméno scény Laudzván. Začal se do našeho podvědomí dostávat tak před 3 lety a to svým prvním EPčkem Cruise High. No a teď už má za sebou samozřejmě víc projektů, spolupracuje s předními českými producenty. No a například i s labelem Million Plus. On má opravdu na svým předchozím albíčku má Iza, Nick Tenda, jako opravdu fakt frajer a čeká ho podle mě další raketový vzestup, tak se budeme těšit, co nám připraví, co nám navaří. No a mělo by to být, no musíme se nechat překvapit, co to bude. Jsem zvědavá, jestli se vrátí ke své předešlé tvorbě, která byla víc do takových jako do takového německého repu, a nebo jestli bude pokračovat v takovým jako víc loufy repu. Tak uvidíme. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už mám Majka, čau.
2: Ahoj.
1: Čau Majku, já už jsem ti to říkala, já jsem se prostě tady mega pobavila. Jakože představte si, že prostě Mike je tady za Majkem, jo, prostě. Čau od Majku, tě zdraví Mike, to by bylo skvělý, ty wow. Tak teď si říkám, že bych se, no, tata Vicky teda nezní tak dobře. No nic, každopádně. Majku, co ty děláš, jak pracuješ?
2: Hele, já pracuji jako mechanik motorek aut, tak jako nenazývám se automechanikem, takhle bych to řekl.
1: Takže jsi motorka mecha, jak by se to dalo říct?
2: Něco takového, motomechanik.
1: Motomechanik, ok. No a ty jsi říkal, že prý teď máte nějak jako sezónu nebo co, jako sklizeň jako motorkovou, nebo co se děje tady?
2: Je to tak, ale spoustu motorkářů už vyjelo, no už jako od té doby, co je teplo, tak vyjíždí. Akorát všichni tak nějak jako kašlou trošku na údržbu a nechávají to až takhle na poslední chvíli na tu sezónu, no.
1: Jo, takhle. Takže ty se teďka nezastavíš, protože seřizuješ řízení a tak.
2: Přesně tak, přezouvám pneumatiky, měním vole a tak.
1: Jo. No a počkej, to by mě zajímalo, máš tam teďko nějakou třeba fakt cool motorku, která plánuje jet někam hodně daleko?
2: Hele, teď jsem tady měl motorku, kterou jsem připravoval na expedici kolem světa.
1: Wow, tak to je hustý, to je mega hustý. Kolem světa a už vyjeli?
2: Už vyjeli.
1: Nice, tak doufám, že ti pošlou nějaký pohled.
2: Já doufám taky.
1: Počkej, jako kolem světa a řekli ti k tomu něco blíž, jako jak to plánujou?
2: Oni byli takový jako těžce flegmatický, řekli, že prostě, že jedou, že uvědějí, kde skončí, okay. Že jako poslední výlet, který jeli, tak jeli asi 16 000 kilometrů a že nějak časově to neřešej.
1: No, tak to je úplně výborný, takže je ani moře nezastaví. Takže
2: tak.
1: Je vidět, že evidentně si jim tu motorku musel hodně dobře vybavit prostě. I nějaký prostě nafukovací plavidlo kolem toho, ne?
2: Ach tak.
1: Výborné. Ale tak skvělý, Majku, tyjo, díky, že jsi nám dal takovýhle vhled, to bylo fakt mega zajímavý. No tak dobře, a ty teda plánuješ někam vyrazit v létě?
2: Hele, já úplně nevím, jak to budu zvládat časově, ale každopádně chtěl bych vzít někam partnerku.
1: Tak to je krásný.
2: Aspoň na chvíli.
1: To znamená, že ale spíš autem teda.
2: Jo, určitě, já se letadel bojím.
1: Jo. Že co ještě jednou?
2: Že se letadel bojím, takže jako já letadlem určitě ne.
1: A, no tak ty bláho, na procházky kolem Václava Havla, víš co? Kroužit kolem letiště a to tě pak přejde.
2: No úplně nevím, ale zkusit to můžu.
1: Jo, ale Vicky zasahuje, víš co, vždycky tady kruce prostě pomůžu, když můžu.
2: Je to super.
1: Hele, Majku, co ty si necháš zahrát?
2: Já nechám zahrát tobě a jenom tobě a budou to Svišti.
1: Yes, jo, díky moc, ale děláš mi tím radost, tak pojďme si dát Chaos a Svišti na golfovém hřišti. Tak jo, měj se krásně, díky. Krásně
2: taky,
1: to.
2: Ahoj.
1: Čau, Radio Spin.

Počkej, Karlo. Jo, kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč.

slovenské scény. Tento chalan je šaman. Rytmus, Separ, Ego, Vec, Pilsí a spousta dalších. Slovenský víkend po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.

Studio Spin, Vicky tady s tebou. No a už zítra proběhne další zastávka na šňůře Afterwork Summer Affair. To je úplně skvělá akce, kde můžeš potkat DJe, jako třeba DJe Trafika, nebo Double J, nebo Noara. Už zítra například v Ostravě v klubu Klid Zahrádka bude to s brandem Never Enough, který je streetwearová móda, takže bude tam prostě skvělý oblečení, bude tam skvělý jídlo, skvělý pití, bude tam skvělá hudba a celý to bude zadarmo, takže úplná parádinda. No a pokud samozřejmě nestíháš třeba zrovna zítra v Ostravě tuhle skvělou zastávku, no tak potom se můžeš stavit v srpnu, a to v Mělníku, nebo v Příbrami, v Teplicích, potom budou i Karlovy Vary, už se přesouváme do září a 9.9. bude samozřejmě Afterwork Summer Affair i v Praze. Takže já si myslím, že tohle je fakt skvělá akce, pokud chceš vědět, kde všude kluci DJové staví, no tak to se podívej na stránky Rádia Spin, protože tady je všechno černé na bílém. No tak užívej a pokud si budeš chtít udělat takovou pohodindu po práci, tak už víš, kam zajít. Afterwork, Rádio Spin a teď už doprava. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Tak prosím tě, co se týče regionů, nehoda je v Ústí nad Labem, a to v ulici Na Rondelu. Koukám na to, jako je to přímo na Kruháči. Jo, tak teď už se přesouvám na dálnice. Tady máme nehodu na D35 na 285. kilometru ve směru na Olomouc. A je to v okolí Daskabátu. To je asi nějaká vesnice, když teda vůbec neznám. Ale nevadí, tak prostě tam je nehoda, jo. A teď už se přesouváme do Prahy a tady máme nehodu v ulici Bucharová, v ulici Na Poříčí. No a potom taky na Poděbradský směrem do centra. Kreš je taky v ulici Limuská. To je ode mě z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně volej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to. Automotospin. Tvoje

0: Prázdninový spin ráno.
1: Dneska ráno jsme řešili příjemný téma a tím byly dovolený.
2: Respektive fotky z dovolený, protože těch je teď všude spoustu.
1: Přesně tak. Někdo se fotí animátory, někdo se fotí labuti z ručníků na posteli.
2: Někdo si fotí třeba párky na pláži. Co fotíte vy?
3: Hrozně moc. Letos jsem narazil na to, že jsem hrozně moc fotil personál. Jako, ať to byl kapitán na lodi, ať to byly v restauraci lidi, ať to byly na hotelu, ať to bylo v taxíku, v autobuse. Nevím, proč jsem se s nima fotil, nebo tak různě.
2: Trošku divný, kámo.
1: Je to divný.
4: Tyjo, sebe, šarcista. Krásné dobré ráno, tady Dave. Hele, na dovolený si většinou jako fotím tak nějak jako pěkný auta, nebo svoje auto, nějakýho výhledu. A když se poštěstí, tak nějakou pěknou holku u mýho auta. Když se poštěstí.
2: Jo, naprosto pochopitelný koníček. Každopádně trošku jsme tady zavařili Petrovi. Ten totiž začal práskat.
5: Chlapci, já na dovolený nepotím nic. Na dovolený fotí žena a já čumím po ženský. Takže asi tak.
1: Hele, v průměru ve věku kolika let?
5: Na mladý se dívám, tyhle, co bych dělal se starýma.
2: No, jdeš na to dobře, Peťo.
1: To každopádně, pokud ho zrovna neslyšela manželka.
2: Slyšela. Tak zase zítra, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. V prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbežci, nepřijde.

0: Vicky tady s tebou a další triky na přání. Teď už mám na drátě Radima. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau. Prosím tě, Radime, odkud ty voláš?
1: Volám momentálně z práce.
0: A kde pracuješ? Co děláš?
1: Pracuji kousek od svého města v dřevotvaru v Chínově a brousím tady dřevo, lačky, všechno, co jde.
0: Hezký, takže prostě pro sousedy taky ploty nebo tak něco?
1: No, teď myslím, že se něco dělá na policejní stanici nebo něco takového, okna a tohle.
0: Jo, takhle. Takže jako normálně jako do baráku i věci dřevěný.
1: No, jo.
0: Aha, no a na čem ty teďka pracuješ?
1: Teď momentálně dělám na oknech, co jdou na tu policejní stanici. Teď se dělá jedna velká zakázka.
0: Hustý. No a co, baví tě to?
1: Jo, dá se to.
0: A co to znamená, že ty jsi teda vyloženě jako vyučený truhlář?
1: Ne, budu v září dělat závěrečky teprve.
0: Jo,
1: na
0: takhle.
1: Teď to mám jako brigádu.
0: Je, tak to je paráda, tyjo, no tak držím palce, ať to všechno dobře dopadne. No tady Maty ze Spinu, co dělá na víkendu, tak se taky vyučil jako truhlář.
1: Jo.
0: Ten už to má za sebou teda teďka. Ten už.
1: Aha, ale... no já bych chtěl ještě pak maturitu a takovýhle, tak snad se to vydaří všechno.
0: No tak skvíle, tak budu držet palce teda, ať to všechno dopadne.
1: Děkuju.
0: No tak hezky, děkuji. Máš i skvělou brigádu teda, to je super, že takhle v oboru.
1: Tak,
0: no,
1: tak.
0: A stihneš mít nějaký volno, aby si někam vyrazil?
1: Podle mě v srpnu by se něco mohlo vymyslet.
0: Hezky. A spíš nějaký festival nebo někam na Dovču?
1: Asi na Dovču, Itálie mě láká.
0: No tak to je krásný, tak Itálii doporučuju, tam je to skvělé.
1: Super, tak
0: ale
1: tak
0: prosím tě, připrav si ten klaxon, jo, protože oni
1: jasně.
0: Tam jako všichni troubějí hlasitě, tam
1: jasný,
0: se bez toho neobejdeš.
1: Vím.
0: A
1: je
0: tak
1: to
0: víš,
1: tak.
0: Tak dobrý. A tak užívej, měj se krásně,
1: děkuji,
0: a co ti nechám
1: taky.
0: Zahrát?
1: Od Sára Ryka z Jiné plemena.
0: Tak jo, a pro koho?
1: Je to pro mojí přítelkyni, protože jsme měli včera 5 měsíců spolu.
0: Tak to je krásný, no tak gratuluju, ať láska dál kvete a pouštím Jiné plemena. Rádio Spin, čau.
1: Díky, zatím.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
3: Radíš Rádio Spin
4: a komunikátor s Vicky.

0: hoďky tady s tebou, no a samozřejmě i v příští hoďce tracky na přání. No a taky ti řeknu o superstorce, co se teď stala. Točí se kolem dvou současných hvězd. Spider-Man pozval Erlinga Haalanda na večeři. Jo, je to vážně super, hele, dvě legendy. No a jak to celý dopadlo, tak to ti povím už za tři tracky. To neuvěříš. No ale, teď si dáme ještě počasíčko. Máme tady momentálně v Praze 21 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky kolem 22 stupňů, s tím, že dneska odpoledne bude lejt v celé republice až na Prahu, potom na Ústecký kraj a na Moravskoslezský kraj. Tak tady bude polojasno a mělo by být kolem nějakých krásných 25 stupňů, zbytek republiky bude pod mrakem a bude tam až 29. Hustiárna.
1: Spin Radio.
2: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
3: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
2: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
3: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
4: Šávo. Šávo. Kure stryl. Čala. Čala. Nevíš, jak jsem žil dřív, nebyl jsi tam, or se mnou. Ne.

a představ si, že Tom Holland, a toho znáš, jo, to je ten Spider-Man, teď mu vyjde ten další film 29. června, na to se mega těším. No tak tenhle ten Tom Holland se rozhodl napsat norskému útočníkovi z mistrovství světa, znáš ho, Erlinga Haalanda. Erlingu Haalandovi napsal, jo, a řekl si, víš co, nemám co ztratit, zkusím to. A napsal, čau bro, zvu tě na večeři. Odesláno, doručeno,

0: jenom Haaland tě nezná bez té masky. O tom to je. A na druhou stranu nemusí z toho být zas tak smutné, jo. Mě Haaland taky neodepsal. No a teďkon tady mám ještě přání úplně tematicky, a to od Petra. Co to bude?
1: Čauvíky, tady Petr, tak jestli můžu, já bych si dal jednu fotbalovou vášeň a bude to pro všechny fotbalový fandy, ať nám to uteče dneska v práci. Mějte se, čau.
0: Taky díky moc, no a pro všechny fotbalový fanoušky, pro Teme, pro Toma Haalanda taky, jdeme si pustit Rádio Spin na vášeň.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme dál a mám tady teďko na drátě Petra. Čau Petře.
2: Ahoj.
1: Čau čau. Ale prosím tě, co ty teďko děláš?
2: Teď kroutím volantem.
1: Teď kroutíš volantem, jasný. Takže jsi prostě v práci. A budeš končit nějak brzo?
2: Až padne podle mě, jak budu šikovnej, no.
1: Jo, tak dobrý, ale tak to ti přeju, aby jsi byl šikovnej. Ať je to tam v pohodě na silnicích. Plánuješ něco ještě v létě, na co se těšíš?
2: No, nějaký jako pěkný počasí by to bylo, ne, dosti 40 litropy, ale taky jako čistou vodu,
1: jo.
2: Koupání a tak, no, po Čechách.
1: To je hezký, Petře, ale já zase nejsem jako tady žádný kouzelník, jo, nejsem si jistá, jestli ti to přičaruju, ale ne, je to dobrý. Ne, Petře, to jsou pěkný přání, tak to si přeju taky, to jsme dva, tak doufám, že ta voda bude čistá, že tam nebudou žádný ty svinice, to by bylo blbý teda, teď je to dobrý, že jo? No, ono ještě nebylo. Jo, teď se to vyčistilo i tím deštěm a tak, no. Takže pěkný počasíčko, ať můžeme jít pěkně na pláž a užívat si léta. Tak jo, Petře, to je hezký.
2: Včera ten den na hoty, ne, tak to, včera byl ten den na hoty, ne.
1: Fakt? Včera byl den nuda?
2: Den na hoty.
1: Počkej, koukám na to. Mezinárodní koupací den a mezinárodní den alternativ. Jo, mezinárodní den, jo, nohel mezinárodní koupací den.
2: Tak, no tak něco.
1: Takhle, to je i pro nudisty samozřejmě, ty se taky koupou, že jo, takže. Počkej, Petře, a ty jsi nudista?
2: Ne, to
1: ne. To ne, ok, dobře. Tak v tom případě, ale i pro tebe to platilo, to bylo pro nás, pro všechny, kdo se půjdou koupat.
2: Ano,
1: tak jo, tak Petře, díky moc, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: Radio Spin a jdeme si zahrát Fugees, Ready or Not, Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je ve Znojmě v ulici Dukelských bojovníků a potom taky v České Lípě, a to v ulici Šluknovská. Teď už se přesouvám na dálnice. Tady máme totiž nehodu na D8 na 18. kilometru při příjezdu do Prahy. Jsou tady v sobě dva nákladňáky v okolí Nové Vsi, tak opatrně. No a teď už jsem v samotné Praze a tady máme nově crash v ulici Hartigova. Jinak to vypadá, že nám stojí tak nějak centrum a máme tady kolem nějakých 7 minut zdržení na Wilsonově směrem do centra. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě, dávej mi vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to. Automotospin.

0: Vicky tady s tebou, máme tady teďkon Michala na drátě. Michale, tobě se přímo teď něco stalo, co se děje dopravně?
1: Ale jedu a nevím, co se tam stalo, ale teďkon přede mnou uzavřeli ten Komořanský tunel na D0, směr jako kdybyste jeli na letiště a odklánějí už dopravu jako cedulem a předtím, protože za mnou už nikdo nestojí, takže to odklánějí pryč.
0: Ajaj, Michale, tak to mě mrzí, no, tak to je strašný, co teďkon, takže to budeš objíždět nějak.
1: No, za jedině musím vycouvat tu dálnici, že jo?
0: Ne, to nemůžeš.
1: No, jinak je to není, já nemám tady kam odbočit, já jsem přímo před tím tunelem, první auto jsem před tunelem.
0: Takže to znamená, že tam teďkon budeš čekat.
1: No, ale to asi psychicky nevydržím.
0: Ne, tak prosím tě, Michale, drž se prostě, já vždycky říkám, držím svoje koně na újzdě.
1: Vždycky... To já je udržím na újzdě, ale přicouvání asi už.
0: Ne, ale víš co, já jsem vždycky jako, vždycky když mě něco začne rozčilovat, tak většinou mi pomůže, když si ten vztek představím jako takový pobíhající koně prostě v ohradě a jsem jako koníci v ohradě se vzpínají prostě, už řechtaj, už hrabou kopytem prostě, ale pak mě to vždycky jenom pobaví, tak je to potom lepší. Pomáhá to? Jak bys si řekl, že to máš s těma koňma ty teďka?
1: Já jak to mám s těma koňma, že bych těch 170 koní teďko nejradši prohnal až do plných otáček a propíšel to.
0: Ale ne. Jo, Michale, prostě máš velký stádo, je to tak prostě, no. To se všechno teďkon do tunelu nevejde. Prosím tě, co si necháš zahrát?
1: Od Separa Urob Kruh.
0: Je to tak. Já jsem si říkala, že jsme si říkali, co od Separa a ten Urob Kruh mi teď přijde takovej přesnej, no. Tak prostě urobíme kruh, hele. Michale, drž se. Všichni, kteří jsou před Komořanským tunelem anebo se tam chystali, už ani nejezděte. Tak ahoj, Michale, pevný nervy. Čau.
1: Mějte, ahoj.
0: Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, před náma poslední hoďka komunikátorů. No a taky tím pádem skvěle naše poslední téma. Zůstaneme u těch telefonů, v téhle hoďce jsme totiž probrali Toma Hollanda a Erlinga Haalanda a jejich komunikaci, ale teď se přesuneme sem do Česka, a to konkrétně do věznic, protože vězni v Česku dostanou telefony přímo do cel. Tak jak to bude fungovat a všechny ostatní detaily, tak to ti povím už za 3 treky. No a teďka ještě počasí. Já ti říkám, že opravdu já bych bez telefonu nedala ani ránu. Já jsem velká telefonistka, tak teď ti povím potom všechno, co se toho týká. No a teď ti řeknu, že v Praze máme 23 stupňů Celsia a polojasno. Ve zbytku republiky až 25 stupňů. No a odpoledne už to teď zase vypadá trošku bídněji. Teď už to vypadá, že bude pršet v celé republice. Bude 25 stupňů a jenom tady koukám, že zase Jihomoravský kraj se toho nebojí a ten hlásí 30. Wow, tak tomu říkám vedro. Spin Radio.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Radio Spin. Vítá.

0: jsme Rádio Spin.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: Posloucháš Rádio Spin a taky poslední hoďku komunikátorů. No a vězni v Česku dostanou telefony do cel. Hovory už nebude hlídat dozorce, ale umělá inteligence. Což ve své podstatě vyjde na stejno, jako když venku mluvíš z osobního telefonu. Jo, tímhle zdravím Siri. Hi Siri, tung tung. Každopádně, díky vychytávce z AI budou mít vězni až trojnásobek volacího času. A to se za mě teda mega vyplatí. Jako já volám s babičkou klidně tu hočku a vždycky to uteče, jo. Ani nevím, jako jak za 20 minut bychom mohli stihnout probrat všechno, jo. To bychom, já nás znám, my bychom nestihli ani říct, co jsme měli k snídani si navzájem. Takže nic. Každopádně těch sluchátkových telefonů postupně namontují víc jak 4000 a to dokonce toho roku. A víš co, takhle, ten fakt prostě vážně musíš nechat prostě to telefonování pro tu babičku a zavolat té tetě, aby ti řekla, jak se daří rajčatům na zahrádce a tak, jako nic jinýho, jo, protože ta umělá inteligence umí rozpoznat v hovoru slova, která vedou k nějakému bezpečnostnímu riziku. Jako to AI je fakt chytrý, jo, takže jestli si třeba myslíš, že bys na to vyzrál, protože nejsi zrovna z Prahy a že třeba jsi z Moravy nebo že umíš hanácky, tak jako to tě musím upozornit, že na to mysleli tady policajti a má to dokonce rozpoznávání na 11 našich jazykových mutací, takže jako asi na různý jako regiony a tak dále, takže ani hanácko by tě nezachránilo. Tož se budeme bavit o té zahrádce, hej? Tak prosím tě, ještě bych ráda řekla, že bychom jim to měli přát. My, co jsme venku, prostě pojďme to přát těm, kteří jsou tam zavření, protože víš co, kdyby někdo něco říkal, tak daňovýho poplatníka tahle modernizace nebude stát vůbec nic, protože celý ty náklady hradí soukromá firma a to volání si budou vězni platit sami. Takže volání zdar! No a teď už tady mám samozřejmě track na psání, tak prosím vás, mám tady teď Kennyho. Kenny, co to bude za songu?
1: Ale prosím teda za tu Vesnu s Egem, Moravo a pro tebe do studia, pro všechny, co jsou za volantem a musí řešit ty kolony hrozný a i

0: 30 30 30 30.
1: Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Robin.
1: Vicky tady s tebou, trik na přání, no a na drátě teďka Vašek. Čau Vašku.
2: Čau.
1: Čau. Tak prosím tě, co na to říkáš teďko na tu moji zprávu ohledně těch telefonů vlastně ve věznicích?
2: Jo, dobrý, tyjo, konečně kámoši můžu zavolat mi, takže bomba, bomba.
1: Že jo, já to jako taky cením, takže to vnímáš prostě pozitivně.
2: Já vnímám to pozitivně, ale prostě myslím, že se zaslouží, jako hele, je důležitý, aby si prostě lidi, já jsem zavřený 24/7 a jako je lepší to mít netka u sebe, už je to bude nějaký bodový systém, ale tady máš tedy karma bodíky, můžeš využít na volání, ale musíš si to zaplatit, bohužel, nedá se svítit. Jo, zavolá babičce, řekne, jak se daří, zavolá rodině, že jo, no. Bomba, jo.
1: Jo,
2: záleží, jak to bude ten Marákovej řídit, nebo kdo to bude řídit, no, bude to bomba, no.
1: Ale ono už to je teďkon, jo, v liberecký věznici už to nějak jako zkoušeli, takže oni už to mají jako, že s tím mají dobrou zkušenost vlastně, jak ti vězni, tak také ti lidé, kteří tam pracují v té věznici, takže si to vlastně všichni pochvalují a proto to teďkon se bude vlastně tak nějak montovat všude, vlastně, ty telefony, takže dobrý.
2: Tak to je dobrý, tyjo, že to funguje, tyjo. Osvědčilo se to, ani se nedívím, že se to osvědčilo. Je to prostě dobrý krok dopředu, no. Modernizace je důležitá.
1: Jasně, a je taky samozřejmě důležitý udržovat prostě kontakt se svými nejbližšími lidmi, kteří tě prostě držej, protože v té věznici je člověk samozřejmě za něco, co prostě proved, ale na druhou stranu furt potřebuje taky nějakou podporu, cítit, že má se potom třeba kam vrátit, aby mohl začít znova a jinak prostě, nějaký nový start. Přesně, tak
2: je
1: aby
2: tak.
1: Se nevocek třeba od lidí, kteří mu můžou pak pomoct. No tak
2: je
1: Vašku,
2: tak
1: jsem ráda, že se v tomhle tom tak libujem.
2: Yes, je to tak, ale já se dokážu představit, že bych byl zavřený a teď jsem třeba na 10 let byl zavřený a teď jsem se prostě změní, že jo. A já vůbec nevím, jak to venku vypadá, že jo, a teď jo, co se děje a tak, že jo, války, nevím. Víš co, a pak, pak přijdu do světa a najednou bum, dotykový telefon. Co?
1: No, Vašku, počkej, tyhle to jsou normálně sluchátkový, jo, ale myslím si, že jako máš jednou za čas možnost podívat se na nějaký zprávy nebo tak, no, to je jakoby, třeba noviny tam určitě budou.
2: Ty telefonní budky se musely recyklovat.
1: Budky, jo takhle, jo, takže ty vracíš domů ty prostě londýnský budky, dobře Vašku, a prosím tě, když už jsme u Londýna, tak už budeme celkově světoví, podíváme se do Ameriky, co si necháš zahrát?
2: New York!
1: New York! Dona mi pasala si to! Takže jdeme. Hele, skvěl si to tady, Vašku, úplně rozespíval, tak jdeme si zapět s tebou a taky s Alicia Keys a Jay-Z'im Empire State of Mind. Měj se krásně.
2: Jo.
1: Čau.
2: Taky.
1: Radio Spin.
0: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď. Ladíš Radio Spin?

0: Náš Radio Spin, s tebou tady Vicky. No a prosím tě, já se musím podělit, protože náš spinner Michal mi poslal ale úplně skvělou hlasovku a ještě lepší fotku. Fakt super.
1: Čau Vicky, tak jsem si na silnici vzpomněl na tebe. Tady paní přede mnou, kterou máš na fotce, tak ta to vyřešila úplně stejně, jako to asi budeš řešit ty. Má tam Zetko, žena za volantem, neprůď. A to čtvrtý už si nepamatuju, ale prostě povarjet za takovýmhle autem. Tak jo, ať se daří na silnicích.
0: Hele, je to úplně skvělý ta fotka, jo. Michal mi to poslal, paní má opravdu oblepený celý zadek, je vidět, že má jako velkou nadsázku v tom, jo. A myslím si, že fakt musí být sranda za ní jet, protože tady má ještě, vidím, občas si spletu spojku s brzdou. Jo, tak to prostě, víš co, může se stát, jako přesně, obsluhuju to jednou nohou, tak já si to tam asi lípnu taky, hele. A teda opravdu je to ten stejný trojuhelníček, který jsem dostala od Romana. Romane, tady ten trojuhelníček s tím střevícem, žena za volantem, já jsem nevěděla, že to je oficiální značka. No tak teda díky za info, pak je tady ještě něco s parkováním. No tak prosím tě, takhle daleko já ještě nejsem, jo, to já vždycky potřebuju prázdný to parkoviště. Každopádně, Michale, díky, že jsi si na mě vzpomněl, mega mě to pobavilo. Měj krásný den, ať ti to jezdí. No a teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Tak prosím tě, co se týče regionu, nehoda je v Českých Budějovicích na silnici 3 a to v Planý. Teď už se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D8 na 18. kilometru ve směru na Prahu, jsou tady v sobě dva nákladňáky u Nové Vsi. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu stále v ulici Ústřední a to je v okolí Štěrbohol, no a poskakuje nám tady Bubenečský tunel směrem na Strahov, čekej tady 10 minut navíc. To je ode mě zatím z dopravy vše. A pokud ty seš zásobovaný nějakýma novýma informacema, tak prosím tě, házej to sem 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Pustám něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední songa na přání dnešního komunikátoru a mám tady Vanes.
2: Ahoj, já jsem Vanes a chtěla bych jsem zahrát Habibi pro moji mamku.
1: Jasnačka, tak Habibi pro tvoji mamku, jasně, posílám to sem tvým směrem, no a užijte si procházku, slyšela jsem, že vyrážíte s pejskem, tak pozdravujte, mají labradora, jo, pro všechny posluchače, to je úplně paráda, prej se jmenuje Mia, tak to je výborný. No tak krásný den, hezkou procházku a posílám, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: rapu v republice.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou a taky už Jirka. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Prosím tě, Jirko, představ si, slyšel jsi teď tu storku Toma Hollanda, jak pozval na večeři Erlinga Haalanda, toho fotbalistu?
1: To jsem neslyšel.
0: Spider-Man pozval fotbalistu na večeři a hádej, jak to dopadlo.
1: No, nevím, zahráli si fotbal spolu.
0: To by bylo hezký. A pak by si prostě, víš co, udělali hezký večer, dali by si popcorn a podívali by se v předpremiéře na novýho Spidermana.
1: Tak.
0: To by bylo takový podle mě jako využití spojení takových těch jako nadpřirozených sil obou dvou těchto lidí, ale nestalo se tak. Představ si, že ten Haaland, ten fotbalista našeho Spidermana úplně vygoustil.
1: Aj.
0: Prostě, jo, je to normálně v show Jimmyho Fallona, kdo zná, tak ať se určitě mrkne. Je to v té talk show, byly kolem toho různý takový jako povídačky, starý kačky a teď to Tom Holland sám potvrdil. No.
1: Že prostě měl domluvenou schůzku a řekl si, že tam nepůjde.
0: Ne, oni se ani nedomluvili. Tam se stalo to, že prostě Tom Holland jako cizímu člověku, ale tomu fotbalistovi ze své pozice jako hollywoodské hvězdy, jasně, napsal prostě zprávu. Čau,
1: jo,
0: pojďme na večeři, bude to fajn. Oni se prý potkali nějak v Monaku. Respektive ani ne jako osobně, ale prostě, že ho zahlídl v Monaku, protože tam byl nějaký závod tam byl. No a takže se rozhodl mu prostě napsat. To jako já, kdybych prostě si najednou řekla, tak co kdybych prostě napsala Lucce Bílý? Jakoby. Teď jsem jí tady viděla prostě na ulici na druhé straně, nebo v autě, víš co, na křižovatce, co kdybych napsala a půjdeme na večeři.
1: Takže, no. Takže hollywoodská hvězda v podstatě napsala fotbalistovi, aby šli spolu na večeři.
0: Ano.
1: Zatímco teda teď po mistrovství světa už se z toho fotbalisty stala vlastně ještě větší hvězda než ze Spidermana.
0: No vlastně,
1: takže
0: jo.
1: Už ho mohl vygoustit prostě.
0: Je to tak. Je vidět, jako, že už je jasný, kdo má víc followers.
1: Tak. A to mluví za vše prostě.
0: Jiná dynamika prostě. Fakt crazy. No nic, mě by zajímalo, jestli si myslíš, že po tom, co je to teď takhle zveřejněný, jestli ten Haaland by s tím Tomem Hollandem jako šel? Víš, jako co se to teď propálilo?
1: To nevím, ale podle mě by jít měli, protože oni dva by vedle sebe, bych řekl, vypadali dost komicky, protože Tom Holland tak je takovej malej, drobnej,
0: jo.
1: Naopak Haaland tak je takovej jako obr.
0: Tak Vrostlej,
1: myslím si, že fotka na Instagramu by přinesla spoustu lajků pro oba dva profily, takže myslím si, že by se na to měli společně domluvit.
0: Výborný. A hlavně pak by to mohlo být něco jako hashtag Spider-Man a hashtag Targaryen, jo? Protože on fakt vypadá jak
1: to
0: prostě ze Hry o trůny.
1: To je pravda.
0: Fakt dustý, rod draka. Doporučuju, já už se mrknu tady s tebou na počasí teďka. Tak prosím tě, podíváme se, jak je venku. 23 stupňů Celsia, polojasno. Ve zbytku republiky 21 až 26. Nevím, co si z toho vzít. Spinere, přeber se v tom. Odpoledne až 30, ale to pouze v jihomoravském kraji, protože tam mají prostě strašný vedro. Normálně tam podle mě lítají draci. Jo.
1: No já jsem včera tady hlásil pořád, že dneska bude pršet, protože to hlášeno bylo, tak to dneska pořád jako
0: platí.
1: Vyhledávám.
0: Platí, ano. Jo, odpoledne bude pršet. Úplně všude. I tam, kde jsou ty třicítky prostě. Až na to, že tam si myslím, že bude strašná pára prostě. Všude mlha.
1: Se to bude dřív vypařovat, než to dopadne
0: přesně
1: prostě
0: tak.
1: Na zem.
0: Tam to bude hustý, takže za mlhou hustou, takže by se dala krájet. Všichni jezděte opatrně. Mějte se krásně, užívejte super středu a teďkon už Jirka a jeho Spin Extra. Čau, čau. Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

o stejný. Věřil jsem, že s pádem Komanče něco se změní, že práskači utečou, zůstanou věrný, že zmizej nám z života myšlenky černý. Furt je to stejný, byl jsem fakt bláhovej, že se to změní, že budeme svobodní, zůstaneme.

Přeju ti příjemný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám u pořadu Spin Extra. My se dneska podíváme do světa technologií a to na takovou kuriozitku, která se stala v prodejně, kde obsluhujou roboti, víc si řekneme už za pár minut. Samozřejmě nás čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kterou si dáme za hodinku. Po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady v éteru nechat zahrát i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy. Já se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. Jinak dneska máme 15. července, svátek slaví Jindřich, takže všem Jindřichům přeju jenom to nejlepší. No a my už to můžeme odpálit. Středeční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to společně užít.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Dneska ráno jsme řešili příjemný téma a tím byly dovolený.
2: Respektive fotky z dovolený, protože těch je teď všude spoustu.
1: Přesně tak, někdo se fotí animátory, někdo se fotí labuti z ručníků na posteli.
2: Někdo si fotí třeba párky na pláži, co fotíte vy?
3: Hrozně moc, letos jsem narazil na to, že jsem hrozně moc fotil personál. Jako, ať to byl kapitán na lodi, ať to byly v restauraci lidi, ať to byly na hotelu, ať to bylo v taxíku, v autobuse. Nevím, proč jsem se s nima fotil, nebo tak různě.
2: Trošku divný, kámo.
1: Je to divný.
4: Tyjo, sebe, šarcista. Krásné dobré ráno tady, Dave. Hele, na dovolený si většinou jako fotím tak nějak pěkný auta, nebo svoje auto, nějakýho výhledu. A když se poštěstí, tak nějakou pěknou holku u mýho auta. Když se poštěstí.
2: Jo, naprosto pochopitelný koníček. Každopádně trošku jsme tady zavařili Petrovi. Ten totiž začal práskat.
5: Chlapci, já na dovolený nefotím nic. Na dovolený fotí žena a já čumím po ženské. Tak.
1: Hele, v průměru ve věku kolika let?
5: Na mladý se dívám, no, tyhle, co bych dělal se starýma.
2: No, jdeš na to dobře, Peťo.
1: To každopádně, pokud ho zrovna neslyšela manželka.
2: Slyšela. Tak zase zítra, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

Ladíš Radio Spin, žijeme v době technologií. Ještě před pár lety jsme znali roboty jenom od čapka, teď už jsou ale někde i běžnou součástí našich životů. Třeba v takové Indonésii tam zkoušej roboprodavače. Po prodejně máš několik robotů, co chodějí, obsluhují zákazníky, ale nejsou tam v té prodejně jenom roboti, jsou tam samozřejmě s nima i normálně ličtí pracovníci. No a tebe možná napadne, hele, to musí být přece super pracovat s robotem, nebude tě nikdo otravovat, nebude nikdo chtít jít dřív na oběd, nikdo nebude říkat, hele, tohle dělat nechci, udělej to ty. No ale ono to tam úplně tak hezký nebylo. Hned při první směně měl ten robot zkrat a začal útočit na svoje kolegy. Co z toho vyplývá? Pro nás práce s robotama může vlastně být příjemná a ulehčující, ale pro roboty práce s lidma, pro ně je to noční můra. Takže si važte svých lidských kolegů, co možná někdy třeba můžou být otravný, ale furt je to lepší, než aby ti přiletěla kopačka od robotického bruselí. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1čce vidím aktuálně zdržení při výjezdu z Prahy, kde si postojíš až po nějaký 15. kilometr. Taky vidím zasekáno při příjezdu do Brna na D1čce, kde se to štosuje už od 170. kilometru. Zdržení dál vidím taky při příjezdu do Prahy na D5čce, na D8čce si pak postojíš u 30. kilometru a štosuje se to tady obousměrně. Regiony tak ty aktuálně vypadají, že jedou bez obtíží. Mrkneme se rychle ještě na silnice v Praze. Tady si postojíš v Kbelský ulici a to obousměrně. Štěrboholská spojka, ta hlásí štosovačku zejména ve směru od Černého mostu na Záběhlice. Pražský okruh v okolí Řeporí i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. No a ulice Jana Želivského hlásí jednu nehodu, takže tady taky opatrně. Jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Československý

0: jsem sám.
1: Pusťte něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Je to přesně tak, na rádiu Spin po celý odpoledne hraju přesně podle tebe, teď už budu hrát přesně podle Fikyho, kterýho tady mám i na drátě. Čau Fiky.
1: Ahoj, zdravím vás, zdravím tě, ahoj.
0: Tak co zahrajeme a komu to budeme posílat?
1: Zahrajeme Hardrika, Brick na Brick. A je to, a poslal bych to pro kluky do Příbramy pro Milana Randíska, pro Rodžera, pro Romča a pro Páťunku a pro Kapra.
0: Tak kluky, samozřejmě zdravím, jednoho Hardrika tam hážu do éteru, tak si to jdeme společně užít. Díky moc za tenhle banger, měj se hezky. Čau.
1: Děkuju, ahoj, čau. Radio Spin. Spin Extra a Jirka

0: Přeju ti příjemný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, dneska máme 15. července, svátek slaví Jindřich, takže všem Jindřichům přeju jenom to nejlepší. Je to zvláštní, ale na dnešní den nepřipadá žádnej mezinárodní den, ani žádnej světovej den, a to jsem si říkal, že těch světových dnů už máme tolik, že fakt na každý den bude, tak dneska není žádnej, dneska slavit nemusíme. Každopádně my se za pár minutek už vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v 1, kde opět pro tebe budu mít 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. Takže na to buď rozhodně ready, ideál taky hraju přesně podle tebe, takže tady ideál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Jdeme se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 24 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že vidím, že by měly přijít lehký deště, a to kolem nějaký 6. hodiny, ale nebude to nic závratného, bude to jenom lehká přeháňka. Co se zítřka týče, tak tam se maxima pak vyšplhají na 28 stupňů.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

0: Za minutu 2 hodiny. To je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Počuješ ten beat jako hrámigo? Můžeš hodit všetko bokom, veš, daj si pivo. Alebo ne, daj si čistou vodu do iPodu. Tento track je chvíľu na divnú dobu. Uvidíš všetko klapne, nechaj duch čtyř, nech pracuje.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, zajímá mě dneska, co by mohlo spojovat jména Michailov. Makal jsem roky, si beru ty zásluhy, nikomu, nikomu, nikomu. Taky Daniel Varda.

Nechám to takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Michajlov, Daniel Vardan a taky Tafrop, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jsem zvědavý, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

0: Posloucháš Radio Spin společně s tím taky Hádanku 3 v 1, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Michajlov, Daniel Vardan a do třetice je tady taky Tafrop. Jdeme si poslechnout, co teda typujete.
1: Já si myslím, že co mají stejného, že pochází z Brna, nebo že bydlí v Brně.
0: Tak tohle není vlastně vůbec blbej tip, protože skutečně všichni z nich z Brna pocházejí, ale není to ta dnešní hledaná věc. Hledáme tady dneska nějaký uskupení, kterýho jsou všichni z nich součástí. Tak jestli už teď tušíš, jaký uskupení by mohlo spojovat Michajlova, Daniela Vardana a taky Tafroba, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30.

kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč. Další hudební víkend je tady. A na rádiu Spin tě čeká dvojitá nálož slovenskýho rapu.

knows. Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat Michailova. Makal jsem roky, si beru ty zásluhy, nikomu, nikomu, nikomu. Taky Daniela Varda.

0: A my už teda víme, že hledáme dneska nějaký uskupení, kterýho jsou všichni z nich součástí. Je to uskupení z Brna a v jeho názvu tak jsou čtyři čísla. Všichni z nich tak tohle uskupení taky často zmiňují ve svých textech. Jdeme si tady poslechnout další váš tip.
1: Já si myslím, že kluky spojou společný skladby.
0: Tak společný skladby víme, že to teda nejsou, ale má to samozřejmě souvislost s tím, že tohle uskupení má taky za důvod to, že společně tahle trojice tvoří i tracky. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Tafroba, Michajlova a taky Daniela Vardana, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak co se dálničních tahů týče, vidím tady štosovačku na D8, postojíš si tady u 30. kilometru a štosuje se to tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D1 při příjezdu do Brna, je to tady zasekaný od 170. kilometru, no a v neposlední řadě se to štosuje i na D11 u 20. kilometru ve směru na Hradec Králové, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Regiony tak jedou aktuálně úplně v pohodě. Když se podíváme na silnice v Praze, tady vidím štosovačku na jižní spojce, kde si postojíš ve směru na Barandák. Kbelská ulice hlásí obousměrný zdržení, Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady se to štosuje. Co se pak nehod týče, tak tady vidím jenom jeden crash, a to v ulici k Barandovu. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat Michailova, Daniela Vardana a taky Tafroba. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, kterou by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže rovnou jdeme na vaše odpovědi. Víme teda, že dneska hledáme nějaký uskupení, kterého jsou všichni z nich součástí.
1: Není to label 1312 Record?
0: Tak podobný typ tady byl dneska opravdu hodněkrát.
2: Spojuje label 1312?
0: No a dáme si ještě jednu vaší hlasovku.
3: Ahoj, tak se mě by se mohlo jednat o jejich label 2312.
0: A je to samozřejmě přesně tak, label 1312 Records, právě tohle uskupení spojuje Michailova, Daniela Vardana a taky Tafroba. Těch správných odpovědí se tady nakonec objevila hromada, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase v příštím týdnu, tady na Rádiu Spin.

0: Jirka, Radio Spin, pomalu ale jistě se přibližujeme k 15:00 odpolední, máme 15. července, svátek slaví Jindřich, takže přeju jenom to nejlepší. Já ti už za pár minut dám jeden tip, kam vyrazit za hudbou a podíváme se taky na novou hudbu od Viktora Kala, takže na to buď rozhodně ready. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdeme se ještě v rychlosti taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 24 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky. Kolem nějaký 6. hodiny tady vidím, že nám trochu sprchne, ale nebude to nic vážného, opravdu to bude jenom rychlá přeháňka. Co se zítřka týče, tak tam to bude úplně bez dešťů, maximáty se vyšplhají na 28 stupňů.
1: Spin Radio. Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
2: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
1: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
2: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

0: Posloucháš Radio Spin, podíváme se teď za Viktorem Kalem, který pomalu už několik dní týzuje svoje nový EPčko. My už teda víme, že to bude EPčko, který nese název Bojím se být sám. Je to taková reference na to, že si z něj teď lidi tak jako dělají srandu, že je všude jenom na hostovačkách, nemá žádný solo věci. Tak tady na tom EPčku už by se to mělo změnit. Dočkáme se tam třech nových tracků, přičemž teda na dvou bude solo jenom Viktor Kal. Na jednom tracku tak je, řekl bych, dost zajímavý host. Viktor Kal si dokáže vybírat zajímavý spolupráce. No a tady na tom jednom tracku tak nás čeká feat s Grayem, což si myslím, že doplnění Graye a Viktora Kala, tohle může být opravdu super pecka. Nějaký krátký úryvky najdeš už na Instagramu Viktora Kala, takže na to můžeš rovnou mrknout. No a celý tohle EPčko Bojím se být sám vychází už zítra, a to v 7 hodin večer, takže všichni, co chcete slyšet, buďte u toho, bude to jenom sice taková jednohubka o třech trecích, ale o to si myslím, že to bude stát víc za to. Radio Spin.
1: Že

Posloucháš Radio Spin, možná si teď říkáš, tyjo, vyrazil bych někam za hudbou. Tak já pro tebe mám tip na super akci, která nás tady bude doprovázet přes celý léto. Je to akce od Mikea Trafika s názvem After Work a Mike Trafik v rámci téhle akce bude jezdit po celé naší republice, kde bude hrát DJský sety a to společně se svýma hostama jako Orion, Double J, DJ Noir a tak dále. Zároveň na některých těchto zastávkách bude taky speciální pop-up jeho restaurace James

Go, která letos slaví desetiletý výročí, takže na některých těch zastávkách nejen, že uslyšíme super hudbu, ale taky se dobře najíme. Nejbližší zastávka, tak tady koukám, že už je zítra, a to v Ostravě. Potom vidím, že tady jsou zastávky v Mělníku, v Příbrami, v Teplicích, Karlových Varech, v Praze a tak dále a tak dále. Těch zastávek je opravdu spousta, takže je více než pravděpodobný, že se Mike Traffic se svým afterworkem ukáže někde i v tvojí blízkosti, takže koukni na přehled všech těchto zastávek na našem webu radiospin.cz, protože si myslím, že na téhle akci by si rozhodně chybět neměl.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. D8 hlásí štosovačku u 30. kilometru, postojíš si tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D1, kde si postojíš při příjezdu do Brna, tady se to štosuje už od nějakého 175. kiláku. Regiony tak ty aktuálně vypadají, že jedou bez větších obtíží. V Praze pak vidím velký zdržení v Kbelské ulici, kde se to štosuje obousměrně. Jižní spojka směrem na Barandák, tady se to taky štosuje, no a postojíš si i z opačné strany, z Dobřížské ulice směrem na Barandák se to štosuje taky. Štěrboholská spojka, tady se to štosuje ve směru na Záběhlice, no a postojíš si i na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Vidím tady taky jednu nehodu na Karlovarské ulici, takže na to dávej taky bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pověz je to na hřebík a na hřebík provaz. Na provazu je smyčka, dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštářích brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by si

ty mý démoni, musím jim sloužit. Svlíkaj mě z kůže, nemaj se mnou žádný soucit. Přestaň mě soudit, teď každej má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebí, já nářebík pro vás. Na provaz vesnička, dělám to

0: a na hřebík pro vás. Na provazu je smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: I dál hraju přesně podle tebe, teď už tady mám vzkaz od Gambiče.
1: Čau, já bych chtěl nechat zahrát Logika pod vlivem a bylo by to pro všechny, co poslouchají Spin v práci, jako já a mý kolegové tady.
0: No tak jo, vy všichni, co ještě teď makáte, tak ať vám to jde hezky od ruky, ať to odsejpá. A jeden Izomandias aka Logic společně s Jackpotem letí pro vás do éteru.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr našeho Spin Extra, teď už tě čeká Chill na Spinu a mám už tady taky Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: Tak Máro, co nás dneska v Chillu čeká?
1: No tak dneska se podíváme, nevím jestli jsi fanoušek, Harryho Pottera.
0: Vlastně jsem docela fanoušek.
1: Tak si zkus tipnout, jak dlouho je to od posledního dílu.
0: To byla sedmička, druhá část, tak to bude 10 let?
1: Přidej.
0: 15?
1: Jo.
0: 15
1: už
0: let?
1: Už je to 15 let to od toho, co jsme měli poslední díl Harryho Pottera.
0: To je šílený.
1: Teďka se dočkáme teda seriálu od HBO.
0: Na ten musím říct teda, že se docela těším.
1: Já jsem na to hodně zvědavej. Hodně kontroverzí kolem toho. Ale tak to k tomu patří.
0: Mně zase přijde, že jak to bude ten seriál, že to tam můžou trochu víc rozehrát a že by třeba tam mohly být věci, které byly v knížkách a třeba ve filmu se úplně nepromítly.
1: Je to pravda, protože já jsem se o tomhle bavil s Vicky, která má nastudovanýho Pottera. To je opravdu okay. Vicky z komunikátoru z ráda, to je Potterhead jako blázen. A říkala, že ve filmu, myslím si, že ve trojce Vězeň z Azkabanu, že tam spoustu věcí chybí i z prvního dílu. Takže ten seriál má velký potenciál na to, aby byl právě speciální v tom, že některé věci doplní.
0: A myslím si, že když se ještě povede u toho to stejné, co se povedlo u Harryho Pottera, kdy vlastně jsme viděli, jak s náma rostou ty děti, tak si myslím, že pro tuhle novou generaci třeba to bude tenhle ten Harry Potter, který bude ten jejich.
1: Jsem taky na to zvědavý a jsem zvědavý na český dubbing, abych ti řekl pravdu. Protože Kotek s tím vlastně de facto vyrostl. S tím
0: to
1: Potterem,
0: je pravda, pravda.
1: A je to úplně neodmyslitelný. Jako nedovedu si představit nikoho jiného, než právě Kotka, jakožto Harryho vlastně.
0: No tak uvidíme, když to duboval předtím, tak tomu byl trochu blíž. Teď už to bude trochu dál.
1: Teďka už to úplně nedá, by mohl dělat jeho tátu třeba.
0: Třeba, no.
1: Teda tátu asi ne.
0: Tak
1: vlastně.
0: Každopádně, tak všichni Potterheadi teď si řekli ajaj.
1: Ajaj.
0: No tak každopádně na Harryho Pottera si tady počkej dneska s Márou. My se ještě rychle podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 24 stupňů, stále tam je polojasno, mělo by nám za chvilku sprchnout, vypadá to tak?
1: Ne.
0: Nevypadá, ono už mělo dneska pršet od rána a vidíme teda, že vůbec nic nevyšlo. Každopádně teda užívej pohodovej zbytek dne s Márou, my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace!
2: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: Kde je trava, kde je pluk? Kde je trava, kde je pluk?

Posloucháš Radio Spin, s tebou Šemára, máme 15. července, středu, svátek, dneska slaví Jindřich, tak Jindrům nezapomeň dneska popřát. No a svátek slaví taky Harry Potter. Je to totiž už 15 let od posledního dílu, a to Relikvie smrti part 2, no a taky 24 let od úplně prvního dílu. Věřím, že fenomén Harry Potter si určitě slyšel, zaznamenal, viděl, četl, přijde tady ten obří kouzelnický svět, tomu se vyhnout úplně nedá. Tak mi klidně dej vědět, jaký je tvůj nejoblíbenější díl. Můžeme si udělat tady takovou spinnerskou anketu, jsem zvědavý, jaký díl bude mít největší úspěch. Případně třeba nějaká vzpomínka, protože já jich pár mám, takže se za chvilku taky podělím. Tak dávej vědět na 210 32 30 30 nebo posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, tvoje vzpomínky nebo nejoblíbenější díl k Harry Potterovi. Posloucháš Rádio Spin a s tebou Mára.

0: prázdninový Spin ráno.
1: Dneska ráno jsme řešili příjemný téma a tím byly dovolený.
2: Respektive fotky z dovolený, protože těch je teď všude spoustu.
1: Přesně tak, někdo se fotí animátory, někdo se fotí labuti z ručníků na posteli.
2: Někdo si fotí třeba párky na pláži. Co fotíte vy?
3: Hrozně moc, letos jsem narazil na to, že jsem hrozně moc fotil personál. Jako, ať to byl kapitán na lodi, ať to byly v restauraci lidi, ať to byly na hotelu, ať to bylo v taxíku, v autobuse. Nevím, proč jsem se s nima fotil, nebo tak různě.
2: Trošku divný, kámo.
4: Je to divný. Tyjo, sebe, narcista.
5: Krásné dobré ráno tady, Dave. Hele, na dovolený si většinou jako fotím tak nějak pěkný auta, nebo svoje auto, nějakýho výhledu. A když se poštěstí, tak nějakou pěknou holku u mýho auta. Když se poštěstí.
2: Jo, naprosto pochopitelný koníček. Každopádně trošku jsme tady zavařili Petrovi. Ten totiž začal práskat.
6: Chlapci, já na dovolený nefotím nic. Na dovolený fotí žena a já čumím po ženské. Takže asi tak.
1: Hele, v průměru ve věku kolika let?
6: Na mladý se dívám, no, tyhle, co bych dělal se starýma.
2: No, jdeš na to dobře, Peťo.
1: To každopádně, pokud ho zrovna neslyšela manželka.
2: Slyšela. Tak zase zítra, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9

0: Čau na spinu, s tebou Mára a teďka se přesuneme do světa kouzel. Já jsem tady rozjel téma Harryho Pottera, ten měl totiž svůj poslední díl před 15 lety. No a za tu dobu jsme dostali skvělou hudbu od Johna Williamse. Taky jsme dostali perfektní český dubbing.
1: Pavouci, to jsou pavouci. Pavouci, chtějí, abych stepoval. Já nechci stepovat.
2: Tak jim to pověs, Rone.
1: Jo, povím jim to.
0: Tak jim to pověs, Rone. Hodně zajímavý slovenský dubbing.
3: Harry ještě nešel hopšup práškom, mami.
4: Hopšup práškom?
5: Dobré, tak chod první, Ron. Nech to Harry vidí.
0: A pro mě taky teda velká část dětství, protože já jsem ročník 2001, což vyšel první díl, a třeba i můj příběh z pražský tramvaje. Možná si vzpomínáš na tuhle hlášku.
6: Co máte v kapsách? Co máte v kapsách?
0: No a Aleš Procházka ve mě tak strašně zarezonoval, že jsem chodil v tramvaj a ptal se lidí, co máte v kapsách. Normálně na féra jsem takhle šel, lidi se na mě dívali, jestli nejde náhodou o dětskou práci revizora. Naštěstí jsme ale tenkrát nebydleli na Andělu, protože zeptat se nějakýho borce Borky na Andělu, co máte v kapsách, nevím, jestli bych chtěl zdát odpověď, ale ve svých 6 letech bych aspoň poznal kouzla na svůj vlastní kůži. Hele, klidně mi dej vědět, jaký je tvůj oblíbený Potter, ať už je to knížka nebo film, případně nějaký takovýhle bizární příběh. Budu za to rád. Naše apka nebo naše telefonní číslo. Radio Spin, s tebou Mára.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D8, 31. kilák směr Ústí, naštěstí bez kolon. D5 je tady taky nehoda, 87. směr Praha. Půl hodiny na D1, na 178. na příjezdu do Brna a taky 10 minut na D2 a taky 10 minut v opačném směru, a to od 201. kiláku. V regionech tak tady 10 minut v Brně na Svatoplukový, nehoda je potom v Ostravě na 28. říjnu a 20 minut se zdržíš ve Zlíně, a to na třídě Tomáše Bati. Co se týká Prahy, tak tady toho je docela dost. Nehoda je na Kolbenový a taky v Komořanském tunelu. To je pražský okruh, 7. kilák směr Ružiň. Od Jesenice čekáš 30 minut. A zasekáno taky na Nuseláku, Velzonce směrem do Holešovic, v Holešovičkách Plzeňská, Patočkova směrem do tunelu. Klasika taky Štěrbolská, jižní spojka směrem na Průmyslovku. Jižní spojka ještě zasekaná před Barandákem, a to od Krče, a půl hodiny na pražském okruhu, 23. směr D1. Ode mě z dopravy všechno, buď na sebe opatrné a klidně mi dej vědět něco ze silnic, ať už to jsou Benga nebo třeba revizoři. Mára Radio Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Radio Spin. Československý.

0: žrat jenom kejf. Žrát jenom kejf.
1: Poslám něco jinýho, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: Radio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš Radio Spin, čo na Spinu s tebou má rád 3:45 a to si myslím si, že je úplně ideální čas na to dát si první track na přání, který bude od Gabči, která mi se volala dneska jako první.
2: Tady Gabriela Kuglerová, dáte mě tam prosím si Hannah Montana pro moji mamku.
1: No tak jo, tak Hannah Montana, jeden kelin letí nejen tvojí mamce Gabčo, ale samozřejmě taky všem posluchačům. No a pokud ty chceš takhle při středě si naladit svůj oblíbený track na přání, stačí poslat voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volat naše číslo. Thank you.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je Mára, 15. červenec, středa, svátek dneska slaví Jindřich. No a prázdniny, tak ty jsou v plném proudu, můžeš toho dělat opravdu hodně, ale pozvu tě teďka na dvě akce a na jednu tě pozve Nadíz.
1: Ahoj, Damáro, tak já bych chtěla jenom pozvat spinnery na akci, kdyby někdo měl čas a kdo má rád americký auta, tak tekon od čtvrtka do neděle, tak u nás v Líšově je Hollywood US Cars. A bude jich tam opravdu mnoho, hodně nabitý program a může se vyhrát i Ford Ranchero, si myslím, že to je.
0: Okay.
1: Je to fakt krásný auto. Na internetu jsou různé i stránky. Díky, čau.
0: No tak jo, tak děkujeme Nadíz za tvoji pozvánku, Líšov, kousek od Českých Budějovic, tak určitě si budeš mít cestu kolem od čtvrtka do neděle, zastav se. No a taky Afterwork pokračuje. Summer Affair, vlastně v hlavní roli Mike Traffic jako to DJ a nejenom on, ale další DJové, tak zítra bude v Ostravě klub Klid, zahrádka, právě Mike Traffic, Double J, Noir, Never Enough, takže jestli máš rád DJský sety, skvělou pohodu, hudbu, dobrý jídlo, tak zítra v Ostravě klub Klid, zahrádka, určitě se stav a určitě hodíš třeba i fotku s Mikem Trafficem. Podíváme se ještě na počasí. No a podíváme se, jaký vlastně budeš mít počasí na tyhle skvělý akce. Aktuálně je kolem 25 stupňů, na nějaký velký déšť to teda rozhodně nevypadá, až něco kolem Brna, Blanska a Boskovic, tam něco je. Každopádně teploty večer spadnou kolem 17 a zítra bude 28, slunečno celý den. S tebou Mára a za chvilku Rap DNA. Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Radio Spin vítá v

0: Rap DNA s tebou má Ráčo na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uvádnout to, jaký banger se jedná. No, včera to bylo docela easy, co si budem, takhle zněl sample. A samozřejmě Jay-Z a Beyoncé, jejich Crazy in Love. Naprostá pecka, no a dneska by to taky mohlo být snažší, ale tady ten sample se objevil už jako několikrát, tak abychom se tady úplně nepřeříkávali a abychom šli hnedka po tom správným, tak mě dneska zajímá česká verze tohodle samplu. Tak uvidíme, tohle to je dnešní ukázka. No a jako vždycky pro toho nejrychlejšího tady mám track na přání, tak jsem zvědavej.
1: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rap DNA s tebou Mára, 6:15, no a takhle zní dnešní sample. No a už jsem ti dneska naznačil, že hledáme český track. No a hodně blízko byl dneska Michal s Leonkou a Alex.
1: Tak dneska to je easy peasy, Pauli Gara, Neony.
0: Neony. Neony to dneska nejsou. Jak si říká, i mistr Tesar se občas utne, no tak dneska to byl zrovna Michal, já myslím si, že to ještě napraví. Každopádně Pauli Garant to dneska opravdu je, to je součást mý první nápovědy, tady ten rodák z Liberce to dneska obohatil. No a banger je třeba o závislosti na sociálních sítích, velký problém a track ani není tak starý. Je to samozřejmě s jeho velkým pomocníkem Kenny Ruff a je to z roku 2024, takže hledáš poměrně novej track. Tak ještě jednou pouštím dnešní ukázku. Pokud víš, dávej vědět.

0: Ladíš Rádio Spin, s tebou Mára, za chvilku půl šestý, to znamená, že si jdeme odhalit dnešní sample. Ten zněl dneska takhle. Jednalo se o skladbu z roku 1986 Enea Boadicea, nevím přesně, jestli to takhle vyslovuje, ale důležitý je, jestli si našel správný track. Podruhý to tady potom zkoušel Michal.
1: Máro, čau, tady Michal. Já myslím, jednou jsme na to nachytali, je to od Polího Scroll.
0: Takže Scroll máme poprvý. Co Michal s Leonkou a Alex?
2: Tak dneska to je easy peasy, Pauli Gara, Neony.
0: Ne.
2: Počkej. Scroll.
0: No, Scroll máme po druhý, co nám na to řekne terorista Banán.
3: Hola amigo, tady je banánový terorista. Je to Scroll?
0: No a ještě Markéta?
4: Jo, je to Scroll, Pauli Garant.
0: Ano. Jeden Scroll, Pauli Garant, Kenny Ruff, album Molo 2. Naprosto skvělý track o závislosti. No a samozřejmě není to jediná skladba nebo jediný sample, protože samozřejmě Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide. Úplně stejný sample a taky Mario Vianz, I don't know. Takže velmi používaný sample, ale ty si naštěstí správně uhodl dnesního Pauliho Garanta, kterýho si za chvilku dáme. Takže díky moc, Rap DNA s tebou dá zítra pravděpodobně Maty, případně to dáme až příští týden. Teďka jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D8 na příjezdu do Prahy. Tady se zdržíš kolem 10 minut. Taky D5, tady je nehoda na 87. směrem Praha a půl hodiny na příjezdu do Brna po D1 zhruba od 180. kiláku. Zdržíš se tak ještě na D2. Co se týká regionu, tak tady jsem teďka našel jednu nehodu, a to v Plzni, Zábělská. Jinak vypadá, že regiony šlapou jako po másle. To se nedá říct vůbec o Praze, ta je zasekaná snad úplně všude, ale kde to teda nejvíc vážné je teďka spojovací směrem na Povltavskou, tady si určitě počkáš. Taky Vlzonka směrem do Holešovic, společně ještě s Nuselákem, zasekaná Štěrbholská a jižní spojka směrem na Průmyslovku. Jižní spojka ještě poskakuje od Krče směrem na Barandák. Počkáš si taky na Pražském okruhu 23. směr D1, tady kolem 20. 15. kilák směr Ruzyň kolem 16. taky k Barandovu, taky 10. kilák na Pražském okruhu. No, je to divoký, tak dávej na sebe hlavně bacha.
5: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, máme po půl šestý a to znamená, že už za chvilku tady začne hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Playlist se pomalu, ale jistě plní, už tady mám docela dost tracků, takže vůbec bych to dneska nepodcenil, poptávka je docela velká, takže posílej voiceovky, volej naše číslo, ať se dneska dostane i na tebe. No a teďka se dostane na George.
2: George. Já bych chtěl zeptat, jestli byste mě nezahráli u vás na stejnou songu Kdo od Robena Zuta.
1: No, Zut má už vlastně dva tracky, co se jmenují Kdo. Tak dáme si tu nejnovější věc. Asi jo, George souhlasí. Robin Zut, Buka a Kdo, tak posílám do éteru a doufám, že taky pošleš voiceovku nebo zavoláš, abych mohl zahrát i tvůj track.

0: Slyšíš Radio Spin, s tebou Mára, máme před 6 hodinou, no a to znamená jenom jedno, startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe, no a tracků mám připravených už docela dost, takže vůbec neleň, posílej voiceovky, volej naše číslo, aby se na tebe vůbec dneska dostalo. Na koho se ale dostane, tak je Zdeněk.
1: Ahoj, je Zdeněk, seržant, můžu poprosit, Vojardy Oláha, jestli zahraješ, nemůžu zapomenout, děkuji ti. Se, čau.
0: Jarda Olách to určitě bude, ale nemůžu zapomenout, tady pro tebe nemám, ale co ti můžu nabídnout, je takovej kriminál. Dlouho jsem to neslyšel, je tam ještě Kenny Ruff na produkci, Refew jako hlavní hlas, tak věřím, že ten track si užiješ. Dáme taky track pro Davida.
2: Malpo jsem pro mamku.
0: Dobře, tak ještě mamce budeme posílat. A do třetice to bude Vláďa.
3: Aktora, je to od Aktora, to se baví Aktor, pro tebe a pro všechny volťáky.
0: No tak jo, tak všem volťákům budeme posílat Aktor, Izo a Mám rád z novýho alba Exit u Palice. A teďka taky začal předprodej vinylů, takže jestli jsi sběratel jako já, zaměř na webovky Milion Plus, protože vinily se předprodávají jenom do neděle, tak ať to stihneš. Mrkneme ještě na počasí. Teďka jsem na chvilku vyběh ven a je tam fakt takový jako nepříjemný dusno, kolem 25 stupňů. Večer se nám ochladí na 17, ale zítřejší teploty budou kolem 28. Co se koukám na přehánky, tak teďka největší je kolem Brna, ale jinak je prostě celá Česká republika úplně čistá a bez deště. Tak jo, startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Za 4 minuty, 6 hodin, přesný čas na Rádio Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Já jsem to, co jsem. A svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo. Dej si pozor na svoje myšlenky. Protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, 6 minut po 6. a to znamená, že nám tady odstartovala hodina, kdy hraju jenom a jenom podle tebe. Těch voiceovek a telefonátů je dneska opravdu hodně, jsem za to strašně moc rád, takže věřím, že tu hoďku naplníme. Takže jestli jsi poslal voiceovku, chvilku strpení, prohrabu se tím a na všechny se určitě dneska dostane. No a na koho se dostane, tak je třeba Vídek.
1: Zdar mistře a všichni spinaři. Mohl bys mi tam prosím pustit Pod vlivem od Jackpota?
0: No to si piš, mám to tady pro tebe připravený. Zahraju taky trošku cholerickýmu Jirkovi dneska, ale já se mu nedivím.
2: Čau, tady Jirka, chtěl bych poprosit pustit jakoukoliv songu od 6ix9ine. Potřebuju se totiž trošku vyřvat tady v té dopravě, protože jak cesta z Prahy do Brna, tak odpoledne teď z Brna do Prahy, to je kalamita. Takže budu potřebovat něco, abych vypustil trochu energie. Mějte se všichni hezky a čau.
0: Já myslím si, že Goba, to je takový agresivní track, a když Stupid dám, tak to je úplně top. Myslím si, že na ty české silnice se to perfektně hodí, takže to bude pro Jirku a ještě zahrajeme Feelovi.
3: Čau, Spine, chtěla bych nechat prosím zahrát Sunset od Separa a PTK pro mýho syna Filipka k jeho dnešním 11. narozeninám. Že ho máme všichni moc rádi. Díky moc, čau.
0: No tak Filipe, všechno nejlepší k tvým 11. Posílám ti tam jedno Separa, PTK, Sunset. Tak hezký poslech. Středa, Radio Spin.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, čtvrt na sedm, svátek dneska slaví Jindřich, tak Jindřichům nezapomeň popřát. No a jdeme se podívat na další trojici tracků, kterou tady budu hrát. A máme tady dokonce dvojtrek, protože David...
1: Čau Máro, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Bena Kristovala, tohle je můj Sweet Chili Live Sound. Bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau a užívej vysílání.
0: Díky moc, Dave, protože David objednal Sweet Chili a Nadís objednala Sweet Chili.
2: Ahoj Marečku, poprosila bych tě dneska o písničku od Bena Kristova Sweet Chili, protože já mám dneska páteček a už se těším na ty Hollywoody, co budou u nás. Děkuju pro tebe do studia a všem krásný den. Čau.
0: Normálně bych řekl, že závidím, ale já mám dneska už taky takový pátek, takže Nadís, dneska si tenho Bena užijeme společně. Zahraju taky samozřejmě Honzovi, respektive Jakubu Trmalovi.
3: Samozřejmě, že tomu nejlepšímu elektrikářovi v celém západním kraji, možná i v celé republice, a chtěl bych mu zkázat, aby prostě víc makal. Neflákal se, je 5 hodin, tak tyhle to ještě... Do půlnoci má času dost.
0: 5 hodin už není, je 6, ale do půlnoci má pořád času dost. Tak Kubo, ještě mákni a do třetice to bude samozřejmě Katka.
4: Ahojky Marečku, já tě zdravím i všechny spinery. Zahraj prosím Viktor Šin i Balgin pro mého páju do Karviné. Zlatičko moje snad běž brzy pořádku, drž se. Taky pro kluky, pro tebe, užij si dovolenou a dávej na sebe pozor. A pro všechny, kdo poslouchají, mějte se všichni moc hezky, pak Kačka.
0: Díky moc, Kačko. Tak jeden Viktor Šin a jeden i Balgin letí do Karviné. Posloucháš Radio Spin s tou Mára.
5: Po té době, co

Jo, kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč.

slovenské scény. Tento chalan je šaman. Rytmus, Separ, Ego, Vec, Pil C a spousta dalších. Slovenský víkend po celou sobotu a neděli na rádiu Spin. Brančíková.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to příjezdem do Prahy po D8. Tady se zhruba od 3. kilometru zdržíš na 10 minut a 10 minut tak ještě na D1 na příjezdu do Brna a to od 180. kiláku. Co se týká regionu, tak nehoda je v Plzni na Zábělský, bouralo se taky v Hradci na Jandový a dvě nehody v Brně, jedna na Hradecký a další na Husový. Co se týká Prahy, hlavního města, tak dvě nehody jsou na Pražském okruhu, 22. kilák směr D1, tady kolem 15. Nehoda je taky na 16. kiláku směr Ruzyň a tady se to štosuje hlavně k Barandovu a ještě jedna štosovačka a taky ještě Pražský okruh, 4. kilák směr Ruzyň, tady nabereš 20 minut. Zasekáno je taky ještě v centru a to hlavně Vlzonká Nuselák směrem do Holešovic a to kvůli tomu, že se rekonstruuje Hlávkův most, tak tady určitě opatrně. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Ladíš Radio Spin, s tebou Mára, máme středu, svátek dneska slaví Jindřich a za chvilku budeme mít taky půl sedmou, to znamená, že už budeme v půlce, kdy tady hraju jenom podle tebe. No, mám tady připravený další čtyři tracky, pustíme první tři ukázky, no a pak budu mít docela volno, takže ještě zhruba takových čtyři, možná i pět tracků stihneme, takže jestli máš ještě chuť na nějaký track na přání, pošli voiceovku nebo volej naše číslo. Kdo poslal voiceovku, tak byla třeba Very.
1: Ahoj, tady Very, chtěla bych nechat zahrát písničku od Separa, Nehaj tak. Je to pro mýho manžela Poliho, odloučení je velmi těžký, věřím, že to zvládneme a moc tě miluju. Ahoj.
0: No dobře, tak pro Polio budeme hrát z tohohle alba Urob kruh, ať to pořádně rozjedeme ještě takhle při středě. Zahraju taky Leonce.
2: Letná pro mě, protože to mám ráda.
0: No tak jo, tak jedna letná pro faninku, předpokládám, Sparty, ta taky doplní éter a do třetice to bude Zuza.
3: Ahoj, prosím o zahrání od Hartrika nějakou písničku z toho nového alba pro kluky z B3 a hlavně pro Samíka, děkuju.
0: Tak Samíkovi budeme posílat Dostan mě pryč, tam je na featu ještě Buka, přiznám se, ten track jsem vůbec ještě neslyšel. Bude to úplně můj první listen, tak jsem na to zvědavej, protože Hartriko a Buka na jednom tracku, nedovedu si to představit. Jestli jsi to ještě neslyšel, tak tady to je. Radio Spin a s tebou Mára.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: Ladíš Rádio Spin, s tebou Mára a pokračujeme v Hoďce, kdy hraju jenom podle tebe, no a blížíme se pomalu, ale jistě ke konci. Komu ale stínu zahrát, tak je třeba Honza.
1: Nazdár, zdravím tě ze Třichovic, svážím balíky a když jsi říkal, že máš ještě volno, tak poprosil bych něco od Fetyho. Nechám to na tobě, ať už je to 10 let, výpečky nebo cokoliv možného, všechno je prostě taková srdcovka. Tak to nechám na tobě, díky, čau.
0: Hele, u mě největší srdcovka jsou prostě výpečky, takže Fety, výpečky, máš je tam hozený. Budu hrát taky Gabče a Božovi, ale plačí mu.
2: Tady je Gabča a...
3: Bouňák, mladej.
0: Bouňák je jeden z mých nejbližších kamarádů a má samozřejmě i bratra a prostě oni mi zavolali, že chtějí trek na přání. Existuje něco skvělejšího? Já myslím si, že ne. Takže jeden Travis, Ye Father, bude teďka za chvilku hrát, ale nebude jedinej, budu hrát ještě Mírovi.
4: Hele, nějaký odmaka. Hele, všem, kdo to poslouchá, nelíbí se mu to nový, co tam teď hrajou.
0: No, něco novýho si teďka dáme a to bude právě ten Travis, tak doufám, že Míra to zvládne. Zahraju ještě Vláďovi.
5: Poprosím tě, my to děláme pro děti, maniak. Hele, hlavně tobě, aby si užil do psů.
0: Děkuji.
5: Pro všechny, přesně tak.
0: No tak jo, tak to jsou další tři tracky, ještě možná něco stihneme, uvidíme. Každopádně teďka už jeden Travis a jeden Ye na Rádiu Spin.

0: Help us now. Hurry up.
1: Father. Rádio.

0: Maniák pro děti zakončuje 6. hodinu a hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Máme 15. července, středu, svátek dneska slaví Jindřich a ode mě už je to dneska všechno. Ještě jsme zahráli jeden track Levasovi.
1: Čau, tady Levas. Hector a PTSD. Rodině.
0: Takže celý rodině od Levas jsme posílali tady ten banger. Dneska už toho víc nestihneme, každopádně ta hodina byla nadupaná, byla skvělá, byla jenom tvoje. Za to jsem extrémně moc rád. Doufám, že zítra taky podpoříš takhle Matyho, protože jak už tady párkrát padlo, já zítra nevysílám, ale neboj, vracím se zase v pondělí, se uslyšíme. Tak se na tebe budu těšit z rap DNA a doufám, že i s tvýma trackama. Každopádně, jak jsem naznačoval, Rádio Smin ještě nekončí, protože tady bude československý underground, kde se ti představí Matilda.

0: jazzový, soulový beaty, samply, to mám moc rád. Moc rád. A Matilda teda nezní jako někdo, kdo by měl být úplně v undergroundu, takže určitě mu dej šanci od 8 tady v éteru Rádia Spin. Je s ním i taky krátký rozhovor. A pokud by tě lákalo taky pustit svoji hudbu takhle do éteru, stačí mrknout na naše webovky, a to na československý underground. Mrknem na počasí, aktuálně kolem 24 stupňů, večer nám to spadne na 17, zítřejší teploty budou slunečný a bude kolem 28. A co se týká nějakých velkých přeháněk, tak jenom jedna je úplně až za Brnem u Hodonína, jinak je všude čisto a sucho. Tak jo, slyšíme se v pondělí, měj se krásně, ahoj.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Dneska ráno jsme řešili příjemný téma a tím byly dovolený.
1: Respektive fotky z dovolený, protože těch je teď všude spoustu.
0: Přesně tak, někdo se fotí animátory, někdo se fotí labuti z ručníků na posteli.
1: Někdo si fotí třeba párky na pláži. Co fotíte vy?
2: Hrozně moc, letos jsem narazil na to, že jsem hrozně moc fotil personál. Jako, ať to byl kapitán na lodi, ať to byly v restauraci lidi, ať to byly na hotelu, ať to bylo v taxíku, v autobuse. Nevím, proč jsem se s nima fotil, nebo tak různě.
1: Trošku divný, kámo.
0: Je to divný.
3: Tyjo, sebe, šarcista. Krásné dobré ráno, tady Dave. Hele, na dovolený si večer jako fotím tak nějakou pěkný auta, nebo svoje auto, nějakýho výhledu. A když se poštěstí, tak nějakou pěknou holku u mýho auta. Když se poštěstí.
1: Jo, naprosto pochopitelný koníček. Každopádně trošku jsme tady zavařili Petrovi. Ten totiž začal práskat.
4: Chlapci, já na dovolený nepotím nic. Na dovolený fotí žena a já čumím po ženský. Tak.
0: Hele, v průměru ve věku kolika let?
4: Na mladý se dívám, tyhle, co by dělal se starýma.
1: No jdeš na to dobře, Peťo.
0: To každopádně, pokud ho zrovna neslyšela manželka.
1: Slyšela. Tak zase zítra, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

jídlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: vítr, mířím, bang, easy, práce, díky všem.
1: Rádio Spin, to nejlepší rádio.
2: Rádio Spin.

0: Radio. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
1: Nově tu vysíláme na 985 FM.
0: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je týpek, který si říká Matilda 93. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, děkuju za pozvání.
0: Když by ses měl krátce představit posluchačům, kdo je Matilda 93?
1: To je těžká otázka, ale myslím, že Matilda je člověk, který se snaží přijít na to, kdo je Matilda. Je úplně obyčejný chlapík, který se rozhodl dělat hudbu, když byl malej, a drží se jí doteď.
0: Jak malej jsi byl, když jsi začal dělat hudbu?
1: Bylo to v 6. třídě, takže pokud se nepletu, kolem 12 let. Myslím, že 12 let, kdy učitelka na základce na hudební výchově nám dala nějakých pár slov, ať z toho uděláme básničku. No a mně se to nějak povedlo, říkala, že na to mám talent, že mám pokračovat, tak jsem pokračoval.
0: Hrál jsi někdy i třeba na nějaký nástroj?
1: Nehrál jsem, až teď poslední rok se snažím naučit se na baskytaru.
0: Na baskytaru?
1: Mm-hmm.
0: Jak bys popsal hudbu, kterou tvoříš?
1: Myslím si, že je upřímná, že je real, na nic se nehraje, není navlečená v kostýmech nebo tak. A je to prostě, jsem to já, je to přímo ze mě.
0: S tou baskytarou bys si chtěl zapojit do tvorby?
1: Už to plánuju, už se snažím dělat beat boombapovej s basou, ale je to pomalý, nejsem ještě tak moc dobrý v tom.
0: Kdy jsi se potom teda setkal poprvé s žánrem rap?
1: Tak nevím, bylo to mnohem dřív, než když jsem začal, ale bylo to asi díky bratrancovi, který mi ukázal nějaký první Indyho Aviče, PSH starý a možná Kontrafakty ještě. Mohlo to být kolem roku 2003, 2004, zhruba tak.
0: A byl někdo i třeba i ze zahraniční scény, koho si z rapu znal?
1: Znal jsem jenom díky Satelitu, myslím, že Eminem tam byl, ale já jsem nikdy moc na zahraniční rap nebyl, upřímně. Já jsem hodně propadl tomu českému, slovenskému a tak to je do dneška.
0: Je nějaký interpret, který by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Byli dřív lidi, co mě ovlivnili, ze začátku to byl určitě Indy jako první, jako druhý to byl Fosco Alma, díky jeho lirice a motivaci a všemu. Třetí byl určitě Darwin, Tusi. A teď poslední, co mě ovlivnilo, byl album Evidence. Díky němu já jsem se vlastně začal zajímat o synkopaci, kterou on používá ve flow, a posunulo mě to úplně dál v chápání hudby.
0: A teď, když si jdeš něco poslechnout, tak máš vybraný jenom svý nějaký interprety, nebo si poslechneš napříč vším, co vychází?
1: Úplně všechno poslouchám. Já jsem schopný si pustit starý metry od Indyho Aviče, potom zapnout třeba Šína, hned na to Izomandiase a pak si pustím Dramy. Je to úplně všechno.
0: A jelikož seš v té rapové hudbě teda už opravdu dlouho, jak se díváš na to, kam se vlastně ta rapová scéna tady u nás v Česku a Slovensku vyvinula?
1: No je to skvělý, je to strašně moc, ať chci boom bap, chci trap, chci cokoliv, je to tady, je to hodně, je to kvalitní. Akorát mě trošku mrzí, že vymizel pojem hip-hop, což jsem měl hodně rád, ale jinak je to super.
0: Věnoval ses, když zmiňuješ hip-hop, třeba někdy, já nevím, graffiti, b-boyingu, tenhle věcem, který k tomu taky patřili?
1: Zkoušel jsem jak graffiti, tak i breakdance, ale nejsem úplně šikovnej na kreslení a byl jsem línej trénovat tanec, takže jsem spíš zkusil dva cviky a přešlo mě to.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Matilda 93. Československý underground. Každou

0: 50 ho taguju vlak.
1: Československý underground.
2: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Host ve studiu je Matilda 93. Jdeme teď k tvojí tvorbě. Když jdeš psát, nebo když jdeš psát, když jdeš tvořit track, první píšeš text nebo první vybíráš beat?
3: Já rozhodně první beat, já si sednu, řeknu si, že mám náladu teď hledat beat, mám náladu psát, takže si sednu, zapnu YouTubeko, 2, 3, 4 hodiny, projíždím beaty, producenty, dokud mě něco nehytne a když to cítím, něco to se mnou dělá, tak si ten beat uložím a v průběhu týdne ho poslouchám dokola a dokola, až to ve mně něco vznikne, nějaká myšlenka a pak ten track dokončím.
2: Když píšeš text, tak dokážeš kdekoliv prostě si říct, teď si sednu, teď napíšu text, nebo to je, že to tak jako sbíráš postupem třeba nějaký lines a pak to dáš teprve všechno dokupy?
3: No, já potřebuju být sám, potřebuju být doma nejlíp u počítače, mít klid, takže určitě to nedokážu kdekoliv a nepíšu si jakože poznámky, myšlenky, spíše to vždycky, že mě napadne jedna a tu rozvinu.
2: Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
3: Motivace, to bude asi nejspíš. Hudba byla ta, co ke mně mluvila, když všichni ostatní byli ticho, když jsem byl malej. Takže já jí to oplácím a budu do ní mluvit až do smrti.
2: Ty jsi tady zmiňoval i jiný žánry než rap, který třeba posloucháš. Tak nelákal tebe samotného někdy tvořit i jiný žánr?
3: Bavilo by mě třeba na tu baskytaru hrát nějaký punk nebo něco, ale to je hodně vzdálená budoucnost. A jinak třeba ten drum and bass mě docela baví, že rap do drum and bassu, to by šlo.

0: kolik už máš na kontě EPček nebo nějakých projektů, nějakých třeba alb?
1: No, alba žádný. EPčko mám jedno se svým kolegou, s kterým máme crew První dojem, zdravím Shortyho. A jinak mám solo dva mixtapy. Měl jsem toho víc, ale já mám takovou uchylku, že třeba před dvouma rokama jsem něco udělal, ale pak se můj život změnil se můj úhel pohledu a já jsem se změnil a už jsem ten mixtape prostě nefíloval, už jsem se zatím nestal, takže jsem ho smazal a není vůbec nikde.
0: Je takhle hodně tracků, který třeba končí v šuplíku, který vlastně nespatří světlo světa?
1: Je jich strašně moc. Fakt to můžou být i stovky, nižší stovky.
0: A vysvětluj si to právě tím, že se pak asi je poslechneš s odstupem a už prostě to nemá takový vibe nebo takový mood, který by si chtěl jako v dobu, kdy jsi to dělal?
1: No jo, je to tak, jak jsem říkal, já dělám to ze sebe, je to přímo ze mě, takže když už se pak dostanu někam dál v hlavě a už mám jiný názor na tu věc, o který jsem třeba rapoval, tak to smažu, protože to je minulost.
0: Máš za sebou třeba i nějaký vystoupení živý před publikem?
1: Jo, pár jich bylo, ať to byly první koncert někde v Hradci Králové v Ouzis klubu a teď naposled jsem byl jako předkapela taky zase v Hradci Králové na Náplavce, kde jsem předskakoval s kolegou rapový crew Přeplo, zdravím Přeplo, a mezi tím byly nějaký menší, ale nic jako velkýho.
0: Co takhle teda, když jsi zažil oboje, co tě baví víc, nebo možná co tě naplňuje víc? Je to ta tvorba toho tracku ve studiu a celý ten proces té tvorby, anebo to je pak, když už máš ten finální produkt a jdeš ho teda předvést před ty lidi?
1: No, já jsem hodně stydlivý člověk, hodně nervózní, takže já jsem si ty shows úplně neužíval. Já mám nejradši proces té tvorby sám doma. Ani si úplně neužívám studio, kdy to nahrávám, proto jsem si teď postupně nakoupil sluchátka, mikrofon a už se snažím tvořit doma. Snažím se dělat sám i mix a master, takže snažím se to celý odstřihnout, abych to dělal jenom já.
0: Takže nemáš okolo žádnou crew, nikoho, kdo by to tvořil s tebou, seš to prostě jenom ty?
1: Jenom já, akorát mám teda toho kamaráda, s kterým tvořím První dojem crew. A to je Shorty Floutkovsky.
0: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: a taky Matilda 93. My jsme tady začátkem rozhovoru slibovali Life Rap, tak co to bude za track?
1: Bude to track Zrcadlení, je to nejnovější track, je to hodně zvláštní, je tam hodně myšlenek, myslím si, že to je docela deep, mohlo by se to líbit.
0: Dobře, tak jdem na to?
1: Dobře.

0: 23, host pořadu Československý underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas, že jsi nám zarepoval. A jestli máš nějaký poslední slovo teď pro naše posluchače, tak teď je ten ideální čas.
1: Já děkuju za pozvání. Chtěl bych vás všechny pozvat na náš YouTube kanál. Jmenuje se to Nedefinováno. Jsou tam dobré věci, bude tam přibývat to nový EPčko. Je se na co těšit.
0: Tak na to určitě mrkněte, já díky moc ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Rádio Spin, hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer na

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Radio Spin. Nejvíce rapů v republice.
1: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Dneska ráno jsme řešili příjemný téma a tím byly dovolený.
2: Respektive fotky z dovolený, protože těch je teď všude spoustu.
1: Přesně tak, někdo se fotí animátory, někdo se fotí labuti z ručníků na posteli.
2: Někdo si fotí třeba párky na pláži. Co fotíte vy?
3: Hrozně moc, letos jsem narazil na to, že jsem hrozně moc fotil personál. Jako, ať to byl kapitán na lodi, ať to byly v restauraci lidi, ať to byly na hotelu, ať to bylo v taxíku, v autobuse. Nevím, proč jsem se s nima fotil, nebo tak různě.
2: Trošku divný, kámo.
4: Je to divný. Tyjo, sebe, narcista.
5: Krásné, dobré ráno, tady Dave. Hele, na dovolený si většinou jako fotím tak nějak pěkný auta, nebo svoje auto, nějakýho výhledu. A když se poštěstí, tak nějakou pěknou holku u mýho auta. Když se poštěstí.
2: Jo, naprosto pochopitelný koníček. Každopádně trošku jsme tady zavařili Petrovi. Ten totiž začal práskat.
6: Chlapci, já na dovolený nefotím nic. Na dovolený fotí žena a já čumím po ženské. Takže asi tak.
1: Hele, v průměru ve věku kolika let?
6: Na mladý se dívám, no, tyhle, co bych dělal se starýma.
2: No, jdeš na to dobře, Peťo.
1: To každopádně, pokud ho zrovna neslyšela manželka.
2: Slyšela. Tak zase zítra, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu každý všední den od 6 do 9

0: nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.
2: Raz, dva, jsem zpátky.
3: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

nevypípaný československý scény v republice. To je československý speciál s Hvězdičkou. Každou sobotu od 10 večer na Rádiu Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu,

Hi. Reggae je můj zákon, moje pravidla a ústava. Nepřikláním se doleva, nepřikláním se doprava. Kávary reggae zvětší, univerzální pocit. Dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci. Jo. Ha.

0: Underground. Přeju ti pohodový večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je týpek, který si říká Matilda 93. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, děkuju za pozvání.
0: Když by ses měl krátce představit posluchačům, kdo je Matilda 93?
1: To je těžká otázka. A myslím, že Matilda je člověk, který se snaží přijít na to, kdo je Matilda. Je úplně obyčejný chlapík, který se rozhodl dělat hudbu, když byl malej, a drží se jí doteď.
0: Jak malej jsi byl, když jsi začal dělat hudbu?
1: Bylo to v 6. třídě, takže pokud se nepletu, kolem 12 let. Myslím, že 12 let, kdy učitelka na základce na hudební výchově nám dala nějakých pár slov, ať z toho uděláme básničku. No a mně se to nějak povedlo, říkala, že na to mám talent, že mám pokračovat, tak jsem pokračoval.
0: Hrál jsi někdy i třeba na nějaký nástroj?
1: Nehrál jsem, až teď poslední rok se snažím naučit se na baskytaru.
0: Na baskytaru? Mm-hmm. Jak bys popsal hudbu, kterou tvoříš?
1: Myslím si, že je upřímná, že je real, na nic se nehraje, není navlečená v kostýmech nebo tak. A je to prostě, jsem to já, je to přímo ze mě.
0: S tou baskytarou by si chtěl zapojit do tvorby?
1: Už to plánuju, už se snažím dělat beat boombapovej s basou, ale je to pomalý, nejsem ještě tak moc dobrý v tom.
0: Kdy jsi se potom teda setkal poprvé s žánrem rap?
1: Tak nevím, bylo to mnohem dřív, než když jsem začal, ale bylo to asi díky bratrancovi, který mi ukázal nějaký první Indyho Aviče, PSH starý a možná Kontrafakty ještě. Mohlo to být kolem roku 2003, 2004, zhruba tak.
0: A byl někdo i třeba i ze zahraniční scény, koho si z rapu znal?
1: Znal jsem jenom díky Satelitu, myslím, že Eminem tam byl, ale já jsem nikdy moc na zahraniční rap nebyl, upřímně. Já jsem hodně propadl tomu českýmu, slovenskýmu a tak to je do dneška.
0: Je nějaký interpret, který by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Byli dřív lidi, co mě ovlivnili, ze začátku to byl určitě Indy jako první, jako druhý to byl Fosco Alma, díky jeho lirice a motivaci a všemu. Třetí byl určitě Darwin, Tusi. A teď poslední, co mě ovlivnilo, byl album Evidence. Díky němu já jsem se vlastně začal zajímat o synkopaci, kterou on používá ve flow, a posunulo mě to úplně dál v chápání hudby.
0: A teď, když si jdeš něco poslechnout, tak máš vybraný jenom svý nějaký interprety, nebo si poslechneš napříč vším, co vychází?
1: Úplně všechno poslouchám. Já jsem schopný si pustit starý Mitry od Indyho Aviče, potom zapnout třeba Šína, hned na to Izomandiase a pak si pustím Dramy. Je to úplně všechno.
0: Jelikož seš v té rapové hudbě teda už opravdu dlouho, jak se díváš na to, kam se vlastně ta rapová scéna tady u nás v Česku a Slovensku vyvinula?
1: No je to skvělý, je to strašně moc, ať chci boom bap, chci trap, chci cokoliv, je to tady, je to hodně, je to kvalitní. Akorát mě trošku mrzí, že vymizel pojem hip-hop, což jsem měl hodně rád, ale jinak je to super.
0: Věnoval ses, když zmiňuješ hip-hop, třeba někdy, já nevím, graffiti, b-boyingu, těmhle věcem, které k tomu taky patřily?
1: Zkoušel jsem jak graffiti, tak i breakdance, ale nejsem úplně šikovný na kreslení a byl jsem línej trénovat tanec, takže jsem spíš zkusil dva cviky a přešlo mě to.
0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Host ve studiu je Matilda 93. Jdeme teď k tvojí tvorbě. Když jdeš tvořit track, první píšeš text nebo první vybíráš beat?
1: Já rozhodně první beat. Já si sednu, řeknu si, že mám náladu teď hledat beat, mám náladu psát, takže si sednu, zapnu YouTube, 2, 3, 4 hodiny, projíždím beaty, producenty, dokud mě něco nehytne, a když to cítím, něco to se mnou dělá, tak si ten beat uložím a v průběhu týdne ho poslouchám dokola a dokola, až to ve mně něco vznikne, nějaká myšlenka a pak ten track dokončím.
0: Když píšeš text, tak dokážeš kdekoliv prostě si říct, teď si sednu, teď napíšu text, nebo to je, že to tak jako sbíráš postupem třeba nějaký lines a pak to dáš teprve všechno dokupy?
1: No, já potřebuju být sám, potřebuju být doma nejlíp u počítače, mít klid, takže určitě to nedokážu kdekoliv a nepíšu si jakože poznámky, myšlenky, spíše to vždycky, že mě napadne jedna a tu rozvinu.
0: Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Motivace, to bude asi nejspíš. Hudba byla ta, co ke mně mluvila, když všichni ostatní byli ticho, když jsem byl malej. Takže já jí to oplácím a budu do ní mluvit až do smrti.
0: Ty jsi tady zmiňoval i jiný žánry než rap, který třeba posloucháš. Tak nelákal tebe samotného někdy tvořit i jiný žánr?
1: Bavilo by mě třeba na tu baskytaru hrát nějaký punk nebo něco, ale to je hodně vzdálená budoucnost. A jinak třeba ten drum and bass mě docela baví, že rap do drum and bassu, to by šlo.
0: Zkoušel jsi sám třeba i DJing?
1: Ne, vůbec.
0: A tak když zůstaneme u toho rapu, co je pro tebe v rapu nejdůležitější faktor? Co musí rapovej track mít, aby jsi řekl, ten je dobrý?
1: No, záleží, jaký track to je. Když je to boom bap, tak to musí to mít grády, musí to mít lyriku, flow. Když třeba mám chuť na nějaký tvrdý trap, tak vím, že to nemusí mít úplně jako geniální lyrics, ale musí to být tvrdý. Musí to mít dobrou bass, musí to chytit prostě.
0: Na čem aktuálně pracuješ?
1: Momentálně pracuju na EPčku. Mám rozepsaný 4 tracky, chtěl bych jich aspoň 8. Ale uvidíme, kdy to vyjde. Nemám ještě žádný datum.
0: Kolik máš vůbec za tu tvoji dobu, co teda se tomu věnuješ? Kolik už máš na kontě EPček nebo nějakých projektů, nějakých třeba alb?
1: No, alba žádný. EPčko mám jedno se svým kolegou, s kterým máme crew První dojem. Zdravím Shortyho. A jinak mám solo 2 mixtapy. Měl jsem toho víc, ale já mám takovou uchylku, že třeba před 2 rokama jsem něco udělal, ale pak se můj život změnil se můj úhel pohledu, já jsem se změnil a už jsem ten mixtape prostě nefíloval, už jsem se zatím nestal, takže jsem ho smazal a není vůbec nikde.
0: Je takhle hodně tracků, který třeba končí v šuplíku, který vlastně nespatří světlo světa?
1: Je jich strašně moc. Fakt to můžou být i stovky, nižší stovky.
0: A vysvětluješ si to právě tím, že se pak asi je poslechneš s odstupem a už prostě to nemá takový vibe nebo takový mood, který by si chtěl jako v dobu, kdy jsi to dělal?
1: No jo, je to tak, jak jsem říkal, já dělám to ze sebe, je to přímo ze mě, takže když už se pak dostanu někam dál v hlavě a už mám jiný názor na tu věc, o který jsem třeba rapoval, tak to smažu, protože to je minulost.
0: Máš za sebou třeba i nějaký vystoupení živý před publikem?
1: Jo, pár jich bylo, ať to byly první koncert někde v Hradci Králové v Ouzí z klubu a teď naposled jsem byl jako předkapela taky zase v Hradci Králové na Náplavce, kde jsem předskakoval s kolegou rapový crew Přeplo, zdravím Přeplo, a mezi tím byly nějaký menší, ale nic jako velkýho.
0: Co takhle teda, když jsi zažil oboje, co tě baví víc, nebo možná co tě naplňuje víc?

0: Rádio Spen, Jirka a taky Matilda 93. My jsme tady začátkem rozhovoru slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Bude to track Zrcadlení, je to nejnovější track, je to hodně zvláštní, je tam hodně myšlenek, myslím si, že to je docela deep, mohlo by se to líbit.
0: Dobře, tak jdem na to?
1: Dobře.

0: pořadu Československý underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas, že jsi nám zarepoval. A jestli máš nějaký poslední slovo teď pro naše posluchače, tak teď je ten ideální čas.
1: Já děkuju za pozvání. Chtěl bych vás všechny pozvat na náš YouTube kanál. Jmenuje se to Nedefinováno. Jsou tam dobrý věci, bude tam přibývat to nový EPčko, je se na co těšit.
0: Tak na to určitě mrkněte, já díky moc ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Dneska ráno jsme řešili příjemný téma a tím byly dovolený.
2: Respektive fotky z dovolený, protože těch je teď všude spoustu.
1: Přesně tak, někdo se fotí animátory, někdo se fotí labuti z ručníků na posteli.
2: Někdo si fotí třeba párky na pláži. Co fotíte vy?
3: Hrozně moc, letos jsem narazil na to, že jsem hrozně moc fotil personál. Jako, ať to byl kapitán na lodi, ať to byly v restauraci lidi, ať to byly na hotelu, ať to bylo v taxíku, v autobuse. Nevím, proč jsem se s nima fotil, nebo tak různě.
2: Trošku divný, kámo.
4: Je to divný. Tyjo, sebe, narcista.
5: Krásné, dobré ráno, tady Dave. Hele, na dovolený si většinou jako fotím tak nějak pěkný auta, nebo svoje auto, nějakýho výhledu. A když se poštěstí, tak nějakou pěknou holku u mýho auta. Když se poštěstí.
2: Jo, naprosto pochopitelný koníček. Každopádně trošku jsme tady zavařili Petrovi. Ten totiž začal práskat.
6: Chlapci, já na dovolený nefotím nic. Na dovolený fotí žena a já čumím po ženské. Takže asi tak.
1: Hele, v průměru ve věku kolika let?
6: Na mladý se dívám, no, tyhle, co bych dělal se starýma.
2: No, jdeš na to dobře, Peťo.
1: To každopádně, pokud ho zrovna neslyšela manželka.
2: Slyšela. Tak zase zítra, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spinránu každý všední den od 6 do 9.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Zaželezili se železo? Či nezaželezili se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio.